Miatoi Dot, tato hudebnice na poli takového indie folku, už v současnosti zpěvačka z Los Angeles, teď už na své novince desce Human Experience, lidská zkušenost, lidská symbolický zážitek a spíš zkušenost. Každopádně já si pamatuju ještě, jak jsme si hráli před více než dvěma dekádama z jejich desek na značce Plug Research, kde ještě více experimentovala i s jemnou elektronikou do svých vlastně takových novodobých písniček. Tak, před námi je to velmi klidné, teďka ještě album, které vyšlo také před měsícem, možná kousek, na značce Spotted Peccary od projektu Chronotope Project, deska Kaleidoscope, kde je to různorodé věci, napoli takové etnoambientní muziky, možná přesahu do takové postklasiky, ale i ambientu hlavně. Ostatně hráli jsme si také Chronotope Project i v seanci. Tohle je už novinka Kaleidoscope ze značky Spotted Peccary, kde je to většinu jejich materiálu. Ukázka Automatic Writing Remix.

dá se říct, je taková kompilační možná deska tohohle amerického hudebníka, jinak vlastním jménem Jeffrey Allen, aka Chronotype Project, novinka Kaleidoskop nabízí právě jako remix starších nahrávek, možná i nové věci a rozhodně zajímavá progresivní ambientní muzika s vlivy, jak jsem řekl, až do takových New Age vlivu post klasiky, ostatně hraje na violončelo, ale ten hudebník používá různé flétny či etnické perkuse. Tak, to byla poslední deska, ten 80. release už dneska nedáme, tohle je ten 79., který dneska vám nabízím v dnešních novinkách, tentokrát kompilace značky z Berlína Inner Visions projektu AME, která pokračuje ta série Secret Weapons, tentokrát Part 18, už 18. je venku teďka od z tohohle týdne a nabízí opět výběr toho nejzajímavějšího z této klubové značky z Německa. Celkově 17 nahrávek, 17 interpretů. Tohle Alex Medina, La Gustosa. Tak, poslední ve dnešních novinkách, za chviličku už také profilový pořad Intro, který nabídne profil dneska finského hudebníka na poli ambient, no, takové postklasické muziky Juha Maki Petola.

Tolik Alex Medina, jeho skladba La Gustosa, jedna z ukázek z těch celkově 17 nahrávek na kompilaci Secret Weapons Part 18, neboli 18. díl této série, která vychází při značce AME labelu Inner Visions Berlina. Tak a vy tam najdete i další zajímavá jména, ať třeba Argia, Hart Antona, Aira, Dixon and Eddie, White Square, Darlow či Economist. Tak, tolik dnešní novinky, které nabídly opět okolo 80 nových releaseů. Kompletní playlist visí na stránce Rádia 1, my už míříme za pořadem intro dnes s Juha Maki Patolou z Finska.

Příjemný opět ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedlin při pravidelném profilovém pořadu Intro, který dnes nabídne právě tohodle finského talenta na poli, jak dá se říct, vážné hudby, ambientu, možná minimalismu, jménem právě Juha Mäkipatola. Teďka vlastně vydal ten album Momentary Movements of Landscapes na prestižní znece 1.30.701, tak už ho sleduju delší dobu i právě z jeho desek na znece Hašaš, kde ostatně právě vyšla teleta jeho první skladba Slow Dive, kterou teďka už posloucháme, a to v červenci to bylo roku 2020. Vy jste na úvod poslouchali tu vlastně druhou singlovku Aurora, což už jsem to prohodil. Každopádně teď už Juha Mäkipatola na svém debutu, dá se říct, který se pak objevil na znece Hašaš v září roku 2020 a nabídl právě propojení jak té vážné muziky, ambientu i elektroniky jemné. Tohle už ukázka Slow Dive single z roku 2020, který vyšel z téhleté jeho sedmiskabové debutové desky Breath. No a vy najdete už playlist a info a odkazy na stránce Rádia 1 pod pořadem Intro.

Posloucháte intro dnes s multiinstrumentalistou a producentem z Finska Juha Mäki Patola a jeho meditativní instrumentální debut na poli takové ambientované neoklasiky s názvem Breath. Každopádně to byla ukázka Inside of the Ocean, která se objevila také na sklonku ještě prázdnin roku 2020. No a jak jsem řekl, koncem září pak vyšlo tohleto jeho debutové dílko s názvem Breath, neboli dech, a pro americkou značku Hush Hush poprvé. No a my si z ní dáme z těle těch sedmiskobového dílka tu závěrečnou věc Fading. Jo, je Mäki Patola v dnešním intru. No a najdete playlist a info, jak jsem řekl, na stránkách.

Posloucháte profilový pořad intro dnes s Juhamaki Patola, tím finským talentem na poli ambientu a neoklasiky, kterýho určitě ovlivnili taková jména, jako třeba, jak se vám přiznává, Johan Johansson, Max Richter, ale také třeba i Brian Eno, Philip Glass či Arvo Pärt. To vše je slyšet v jeho krásné, křehké, uklidňující muzice, kterou vydával už, jak jsem řekl, na počátku této dekády na značce Hašáš. No a tam se také objevilo i tohleto EP s názvem Waves, které znělo v titulní ukázce. No a my si z tohle kratšího díla trojsklobového nabídneme ještě také skladbu s názvem Steps. Tohle je Juhamaki Patola.

to byla ukázka už z tvorby Juha Makin Patoli, tentokrát ve spolupráci také s dalším finským hudebníkem, tentokrát saxofonistou a klarinetistou Tapani Rinne. Jejich single Open Part 1 vyšel také na značce americké Hush Hush, kde vlastně se uchytil tenhle ten finský multi-instrumentalista poli právě ambientu vážné hudby minimalismu Juha Maki Patola. No a nakonec v roce 2022 v březnu tam vyšlo jejich společné album s názvem Open, které nabídlo celkově 10 nahrávek. My si dáme aspoň 3 z nich. Tohle byla už skladba Open Part 1, ten první single, který vyšel v lednu. Tohle už je ukázka Fall singlu, který se objevil v únoru roku 2022 právě na značce Hush Hush a byl vlastně předchůdcem právě této jejich společné desky Open. Krásného dílka, ve kterému se ještě vrátíme pak v jedné ukázce z alba. Tohle je zatím singlová věc Fall, Tapani Rinne a Juha Maki Patola.

To byla už společná deska tohohle finského dua, konkrétně Tapani Rinne a Juha Maki Patola, k jejich společné tentokrát dílko, které se objevilo právě na ještě vydavatelství ze Spojených států Hush Hush Recordings v roce 2022. Ukázka měla název Hoover, která uzavřela tohleto nádherné dílko, které vzešlo z jejich společného takových asi bych řekl hudebních zkušeností, které se spojily a dali tuhletu možnost vzniknout této soudržné meditativní ambientní lehce na jazzlé muzice na albu, které dostalo jejich právě název Open. To, že vlastně Juha Maki Patola se věnoval spoluprácím, je důkazem i jeho další release, který se objevil tentokrát v tom následujícím roce 2023 z kraje roku, a byla to tentokrát spolupráce s norskou hudebnicí, kterou jsme si tady představovali loni v létě, Juliou Gjertsen, tohletou klavíristkou, producentkou, která se pohybuje na poli ambientní, zase postklasické nebo moderně klasické hudby. Ostatně možná to přivedlo i právě Juha Maki Patolu později na značku Modern, kde také v té době Julia Gjertsen vydávala. Tohleto však jejich společné singlové dílko Dive, později EP, vyšlo však na značce Big Van Twigety, o tom vážnou hudebním vydavatelství. A ukázka už Dive, poté i skladba White z tohohle jejich čtyřskladbového díla. Dive, Julia Gjertsen a Juha Maki Patola.

Maki Patola, tentokrát ve spolupráci s Julio Gercem, tohletou norskou klavíristkou, kterou jsme si proklepli už před necelým rokem v intru, no a jejich společné dílko Dive na znece z Londýna Bigo and Twigety. To je otázky, který se věnuje víceméně propojení jak alternativní klasické muziky, ambientu i takových možná elektronicko-folkových prvků. Každopádně to byla skladba White z tohle čtyřskabová EP, no a na tohletom holandském vydavatelství pak i vyšlo je solové EP v létě roku 2023 s názvem Wake Light, ale předcházelo ještě měsíc předtím tohle ten single s názvem Canopy. Pak je také skladba Reflections, ale my si dáme dvě ukázky z tohohle EP pětiskabového, kde najdete i remix od Julie Gercen právě pro skabu Wake Light, kterou slyšíte až za chviličku po této singlové věci Canopy. Tak Juha Maki Patola v dnešním intru, teda ten finský talent na poli ambientně vážné hudební muziky. No více už na stránce Rádia 1.

Tolik je další ukázka z tvorby finského hudebníka Juhomaki Patola, konkrétně tato věcička s názvem Wakely, která dala název i tomuhle celému pak EP na značce Big and Wigety. Jejíž působení ten finský hudebník multiinstrumentalista zakončil také s touhletou exkluzivní věcí Refraction pro kompilaci tohohle londýnského vážného hudebního labelu. No a v tom roce 2024 poté tohoto březnovém dílku z března se objevil hned následující měsíc také s další spoluprácí s finským saxofonistou a klarinetistou Tapani Rinne, jejich společným čtyřskladbovým EP, které dostalo název Decaying Light, který otevřel však ještě právě před vydáním v tom květnu nakonec ještě dubnový single Figures. Takže my si teďka pustíme aspoň část z toho EP čtyřskladbového s Tapani Rinne Decaying Light. Tohle už je ukázka Figures a je posloucháte profilový pořad Intro.

Tolik další, už druhá spolupráce s saxofonistou z Finska Tapani Rinne. Johan Maki Patola vydal s ním v květnu roku 2024, právě jenom tři to bylo, tak tohleto čtyři, tohleto jejich společné dílko Decaying Light, čtyřkovou krásnou opět kolekci ambientně takových smooth jazzových věcí. No a my si dáme tohleto EPčko Sunpath z června roku 2024, které vlastně nabídlo dvě nahrávky a je to první spolupráce tohle Fina s kebeckou vážnou hudební značkou Moderna, odkud já znáte třeba právě tu Julie Gerzen, mimo jiné tam vydávala, ale určitě také Ed Carlson, kterou jste viděli v Praze naživo, či Jakub Davida a spoustu dalších zajímavých hudebníků na poli vážné hudební tvorby. Tohle už je ukázka titulního tracku Sunpath a Juha Maki Patola v dnešním intru.

Tolik další ukázka z tvorby tohohle finského hudebníka, multiinstrumentalisty Juha Mäki Patola, který se vydal na plnohodnotnou solovou dráhu v roce 2020, a to právě na poli ambientu a neoklasické hudby. Tohle byla ukázka už druhá z jeho působení na kanadské značce Moderna. Ukázka Floating, vlastně pilotní single, který vyšel před vydáním EPčka druhého, Holding Patterns, které vyšlo v září roku 2024 pro tuhleto vážnou hudební vydavatelství z Quebecu. Ale my si můžeme říct, že určitě vy jste mohli už Juhu zaregistrovat právě ještě před tou dekádou, a to právě už před minulé dekádě začal zpívat a hrát na kytaru v takové folkovější kapele trihu High, Low and In Between, se kterými vydal ostatně dvě alba, ale fungovali třeba jako také, že mastroval nebo produkoval desky jiným interpretům. No a jak jsem řekl, od roku 2020 to můžete sledovat jako solového interpreta, která ho teďka také letos upsala, prestižní značka 1371, kde ostatně začal vydávat třeba Johan Johansson a Max Richter, který jsou určitě těmi umělci, kteří ovlivnili jeho tvorbu v počátku. Tohle už je ukázka druhá z EP Holding Patterns z roku 2024, z EP, které vyšlo, jak jsem řekl, na značce Moderna s kapasným názvem Time.

Další ukázka z tvorby finského talentu Juha Maki Patola, tentokrát skladba s názvem Lake, která se objevila jako první vlašťovka v lednu roku 2025, schystané druhé teprve studiové dlouhající desky tohohle, solové desky tohohle hudebníka, multiinstrumentalisty, a hned v zápětí se objevuje také v únoru i další single s názvem Trails. Obě skladby a poté i celé album desetiskladbové se vychází na té kanadské značce z Montrealu Moderna, jako jeho druhá solová studiová deska, a to v březnu roku 2025. A my se na ní teďka podíváme nejenom v tomhletom singlu Trails, ale i pak ukázce Up Up Above Juha Maki Patola na této jeho krásné elektronickou vážnou hudební desce, která využívá postupy z minimalismu. To je ukázka Trails.

tohle je ukázka Up Above z té druhé solové desky Solar Nights od Juha McKeepatoly, které vyšlo v březnu roku 2025 na značce Moderna, tamhle tom vážnou hudebním prestižním labelu už tenkrát, a neslo se v takovém ambientním minimalistickém, jak jsem řekl, duchu, inspirováno fenoménem právě severských nocí, kdy se zdánlivě vlastně dny prolínají do sebe a vzniká takový jako pocit, že se prostě jedete non-stop v kruhových opakujících se hudebních vzorcích. Právě je vytvořena i tato jeho snova druhá studiová deska s úžasnou magickou atmosférou s názvem Solar Nights, solární noci nebo sluneční noci. Každopádně tohle už je ukázka Wind, The Wind, Juha McKeepatoly na své druhé desce Solar Nights, kterou si vydal, kterou teda udělal celou kompletně sám. No a jenom mu to zmastroval, myslím, že Taylor DeBrey.

Posloucháte stále ještě profilový pořad intro dnes s tímto hudebníkem z Finska Juha Maki Patola. My jsme u jeho už ale zcela nové letošní desky, kterou právě odevřel tímhletím singlem s názvem Moments 2, který jste teďka doposlouchali v lednu, půlce ledna. A to už tentokrát upsaný na prestižní značce 13701, neboli 13701, v tom vážnou hudební sublabelu brightonské značky Fat Cat Records, prestižní o indie vydavatelství, kde jsem říkal, začínal třeba Sylvain Chavo, Jan Johansson, ale také Max Cooper tam vydávali před těma dvěma dekádama. No a my si z této desky samozřejmě dáme i ty další vydařené tracky, které vyšly i jako singly. Celá ta deska, musím říct, byla takovým duchu hodně propojení s přírodou, tentokrát tou severskou krajinou, která evokuje tohle hudba jeho obrazy různých lesů, pobřeží. Určitě krásná, pohlcující atmosféra tohodle opět meditativního dílka. Už bude znít v dalších dvou ukázkách singlových, bude to skladba Moment 8 a Moment 1, které vyšly právě ještě před vydáním v dubnu desky na jaře během února a března. Tady už je Juha Maki Patola na své letošním dílku právě albu s názvem Momentary Movements of Landscapes.

Další ukázka z letošní nádherné třetí solové desky finského hudebníka, multiinstrumentalisty Juha Mäkipatoli, desky Momentary Movements of Landscapes, která zněla v ukázce Movement One, tomhletom singlu, který se objevil ještě začátkem dubna před vydáním tohohle nového třetího solového díla, tohohle talentu na poli ambientu a vážnou hudebních prvků, i když musím říct, tohleto jeho nové album je víceméně hodně ještě ponořeno do ambientní tvorby, ale oproti té předchozí desce Solo Nights neproce tolik jako s těmi hypnotickými smyčkami, ale více s ambientními polohami. Celkově 12 nahrávek s názvem Movement 1 až 12 najdete na tohletého novince, která vyšla v dubnu před pár měsíci. No a my si na závěr dáme ještě tuhletu jednu ukázku z této jeho novinky Momentary Movements of Landscape z klubu Movement 11. No a zakončíme putování s tímhletím talentem, které bych moc rád také viděl někdy brzy v Praze. Juha Mäkipatola, jeho deska z nece 13701 z letošního roku, ukázce Movement 11. Kompletní playlist a info už visí také na stránce Rádia 1 pod pořadem intro, no a my už míříme také za pořadem Seance, který dneska nabídne novinku ze značky Project Records od už také kultovního veterána na poli etnoambientu Forest Funk, tohle čínsko-amerického hudebníka, který se značkou Project spolupracuje už skoro téměř dvě dekády, ale vy ho můžete najít na hudební scéně už od 80. let. Každopádně ještě Juha Mäkipatola a skladba Movement 11.

Příjemný opět ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň při pravidelném pořadu nedělně pondělním už pořadu Seance, který můžete samozřejmě slyšet i ze záznamu, a to přes rádio LV. Čekněte stránky Seance, kde je odkaz vždycky od pondělí večer, tam většinou bývá už podcast připraven. Každopádně dnes, jak už jsem předeslal, se podíváme na tvorbu čínsko-amerického hudebníka Forest Funk, tohle multi-instrumentalisty, který se pohybuje na pomezí jak ambientu, tak i progresivních takových ambientně elektronických zvuků, či world music, hlavně té hlavněné možná východními prvky z Číny, samozřejmě Indie, ale i Bali, který doplňují tvorbu elektronickou tohle hudebníka. My se podíváme na jeho novinku Radiance and the Receding Light, která vyšla před měsícem teďka na už kultovní americké značce Sama Rosenthala Project Records, kterou tady představuju už více než 3 dekády v pořadu Seance. No a dnes se podíváme na tvorbu tohle právě multi-instrumentalisty, který, jak jsem řekl, pobývá ve Spojených státech, ale má čínské kořeny. A to se prolíná i právě do hudby, kde ale používají tradiční akustické nástroje z celého světa, hlavně samozřejmě třeba u Číny, kromě teda Indie, Jávy, Kenny, Thajska. No je to, jste slyšeli na úvod ukázku A Meeting of Atoms, setkání atomů z této novinky Radiance and Receding Light. My jsme se ho tady naposledy představovali, no už je to teda hodně dávno, před 3 lety, s jeho poslední deskou, vlastně předposlední deskou, tak tenkrát poslední deskou, to Oort Cloud Meditations, od té doby vydal i album Perihelion loni, které také dneska zazní, a my se podíváme poté proti proudu času do jeho tvorby, hlavně na právě jeho release pro značku Project, kde jich vydal více než 200. Každopádně teď už ukázka s názvem Arrival the Waking Hour. Forest Funk a jeho nové album Radiance and the Receding Light. Já vám přeju krásný poslech. No a playlist samozřejmě, včetně odkazu, najdete opět na stránce rádia na podpořadem Seance.

0: Tolik dnešní seance s Forest Fung, tím talentem z Spojených států z čínského původu, který už vydává na značce Project Records od konce předminulé dekády, kdy tam vyšlo jeho debut Phantoms, ke kterému jsme už se nedostali. To byla deska s názvem Some Brighter Stars a ukázka s názvem Jinak Desert, která uzavřela dnešní seance. Od mikrofonu se pomaličku s vámi loučí Josef Sedloň. Vy uslyšíte už dnes také v 19 hodin pořad CD Non-Stop, dneska s výbornou hudebnicí z Chicaga Gia Margaret a naslyšenou pak v úterý po 15. hodině. Dobrou noc.
1: Vývar. Jo, a vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
2: Ale pozor, milý pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedno.
1: Tam není to nic proti žádnému bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: No.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Rodinný den na výstavišti.
5: To je odpoledne plné zábavy,
6: hudby,
5: sportu
6: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
5: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
6: Čekají vás workshopy,
5: sportovní aktivity,
6: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
5: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
6: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
5: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
7: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: Reklama na Radio 1.

Tak krásné, dobré ráno, zpoza mikrofonu ve studiu Rádia 1 se vám hlásí Josef Hradilek, jsem tu dnes s vámi od 6 do 9 hodin. Vyhrává nám právě novinka s názvem Gemini od pražského producenta Ladislava Zencora, který se říká Exhausted Modern, který vydal nové album s názvem Liquidized.

0: veletrh a festival v Praze.
1: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Pragway420.com.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Reklama na Radio 1.

to byla krásná píseň Early Morning Rain, krásně se hodí do toho aktuálního počasí. Byla to verze od Clancy Brothers, ale původně to píseň od kanadského písničkáře Gordona Lightfoota. Tohle už je Jessica Pratt, Bushel Hyde.

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představili se také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert americké rapperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Košín se vrací.

0: 14. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín, silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Před chvíli nám dohrála novinka od toronského hudebníka, který se říká Laverne, Song One. No a tohle další novinka, tentokrát od skotských Boards of Canada, You Retreat in Time and Space, jejich dlouho očekávaného nového alba Inferno. Vlastně se vracejí na scénu po 13 letech. Přeju příjemný poslech, krásný dobrý ráno, posloucháte Rádio 1 s Josefem Hradilkem, dnes do 9 hodin. Počínaje dneškem, budu vysílat každé liché pondělní ráno a budu se střídat vždycky liché pondělní ráno a sudé středeční odpoledne od 15 do 18 hodin.

Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7 kilo.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Přesně nám dohrála skladba s názvem Denovo od skotsko-dánské hudebnice Clarissy Connelly. A to už je horká tuzemská novinka slovenská hudebnice Dáša Bulíková alias Pebble 7 vydala své debutové album s názvem Sheep Song Unlimited. A tohle je single s názvem Strangers. Na produkci se podílel i pražský producent Oliver Thor.

0: jedno.
1: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz a vezmete mě sebou.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce Na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
8: Reklama na Radio 1.
9: Where do I go? Don't I young? Not like Michael. My friend's psycho. So I might go. Lilo. So where do I go? Where do I go? Foreign trips. She's wearing Lycro. Where do we go?

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: Это я, это был.

Taky nám dohrála skladba s názvem Coming Around od hudebnice, která se říká Koki. Ještě předtím Tricky, When We Die, s hostující Martinou Topley Bird. Tricky vystoupí za pár dní 7. června v pražském klubu Meat Factory. No a tohle už je dánská dívčí kapela Baby in Vain, Parasite.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Možná někoho z vás překvapí, když vám řeknu, že nám právě dohrál jedna z nejvýraznějších postav současného rapu, jedna z nejrychleji stoupajících hvězd současného cloud rapu, Fake Mink. A dohrála nám píseň s názvem Etna, je to závěrečný track jeho nového alba Terrified. A je teda fakt, že ten song se vymyká na tom albu tím, že tam Fake Mink nerapuje a je to takový možná něčem až jako ambientní. No a Fake Mink vystoupí 17. června v Praze se svým novým albem a to v klubu Sasazu. A tohle už je kanadská kapela z Montrealu Soons, Eddie's Dream, z jejich alba Images the Future z roku 2013.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
7: Reklama na Rádio 1.

0: pozvánka do Branického divadla Bravo.
1: Zdravím vás všechny, kteří máte vkus a posloucháte Zaplať pánbů Rádio 1, tady Andrew, ahoj. Chtěli jsme vás pozvat na naše představení v divadle Bravo, tedy v původním Branickém divadle, které se jmenuje The Losers, a to 3. a 4. června. A zároveň jim zahajujeme další sezónu na podzim 20. a 21. září. Je to taková kombinace stand-upu, tance, akrobacie, kde se kolegům akrobatům skvěle daří popírat Newtonův gravitační zákon a mého hubohraní, protože veškerá hudba je tvořena live na pusu. Takže vás všechny srdečně zveme a těšíme se na vás jako malí. Čau!
2: Kulturní servis.

Tak máme tu další velkolepý hudební návrat, který mě osobně velmi potěšil. Britský projekt The Dirty Column oznámil, že po 16 letech chystají nové album. A u té příležitosti vydali první single s názvem Liars.

kulturním servisem zazněla píseň od hongkongské zpěvačky, hudebnice Fei Wong a ještě předtím novinka od pražského rapera, který se říká Cringe Prince, prohnilej poručík. Celý tracklist průběžně doplňuji na webu Rádia 1, tak tam když tak najdete všechno, co jsem dneska pouštěl a budu pouštět. Díky, že posloucháte, přeju příjemný ráno všem.

Přesně nám dohrála tuzemská novinka od raperky, která se říká August Ocean, a její single, který vyšel před pár týdny s názvem Kruhy a vyšel na label Ty nikdy pod produkcí Idei, a myslím si, že spolu chystají celý album. Ještě předtím novinka od Blood Orange, Essex Honey MP3. No a teď další novinka, newyorský rapper Wiki a track s názvem Park.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.
3: Dreaming is hard. Yeah, but dreaming is hard. Dreaming is hard. Yeah, but dreaming is hard. Dreaming is hard. Yeah, but dreaming is hard. Dreaming is hard. Yeah, but dreaming is hard.

Dreaming is hard. Dreaming is hard. Yeah, but dreaming is hard.

Tak to byl Back to the Planet, Daydream. A tohle je už bohužel neexistující kapela z Dánska, Liz, Try.

CD Nonstop. Americká hudebnice Gia Margaret kombinuje ve své tvorbě prvky folku, ambientu i postklasiky. Její druhé album Mia Gargaret vyšlo v roce 2020 pro label Orindel. A vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Tak ještě jednou krásné pondělní ráno všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1 ze studia přeje Josef Hradílek. Jsem tu dnes s vámi do 9 hodin. Právě bylo 8:40 hodin. No jak už jsem říkal, dnes máme pondělí 1. června, ten čas teda letí neúprosně. No a to, že je pondělí, znamená taky, že vyšlo nové číslo týdeníku Respekt a jako vždycky se takhle v pondělí nové číslo představíme a jsme proto dnes ve spojení s redaktorkou Zuzanou Machálkovou, aby nám něco o novém čísle pověděla víc. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno vám i vašim posluchačům a posluchačkám. Slyšíme se a já teda srdečně zvu k dalšímu číslu Respektu. Tentokrát na obálce uvidíte takový portrét Andreje Babiše a titulek Nikdy neumřít, všechno ovládnout. A je to o tom, že Andrej Babiš se s postupujícím věkem tak nějak bojuje se svým stárnutím a hledá různé recepty na dlouhou věkost a hodně se stará o svoje tělo a plánuje i v politice zůstat co nejdéle, ty důvody najdete právě i v tom hlavním tématu, ale najdete tam i to, že zatímco navenek působí tak, že mu jde hodně o zdraví, právě o dlouhověkost i občanů a podobně, tak lidé, kteří ho znají v zákulisí, to vidí trochu jinak, popisují trochu jiného Andreje Babiše. No a právě Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková, František Trojan, tím, jak se pohybují v politice a nahlédnou i do zákulisí, tak tam mluví s lidmi, kteří říkají, jak se Andrej Babiš chová právě mimo nějaké kamery, mimo sociální sítě, jak jedná s lidmi a jakými lidmi se obklopuje. I právě to je ten podtitulek toho hlavního tématu, že Andrej Babiš bojuje nejen proti času, ale i proti spiknutí elit. Tam je ten jeho známý pojem deep state. Tak tam popisují ty lidi kolem Andreje Babiše, jaké by mohly být jejich cíle, jak postupně dělají ty kroky, jaký vliv na něj mají a na jeho rozhodnutí a jak třeba mizí vliv lidí, kteří v hnutí ANO byli nějakým liberálnějším hlasem. Tak to je takové hlavní téma politické, ale v české politiky máme i jiné témata, třeba z té regionální. Filip Zelenka se pustil do pražské komunální politiky a nabízí jakový trochu profil lidového intelektuála Hlaváčka za starosty, který by teoreticky mohl být příštím tedy starostou Prahy a nějak tam přibližuje ty jeho sliby a podobně. Co taky doporučuju, tak komentář od Clary Zanga, která se věnovala tomu propuštění Dominika Ferryho z vězení. Ona tam nabízí takovou jinou perspektivu na celou tu problematiku. Chytá se jedné Ferryho věty, kterou při tom propouštění řekl a ona tam vyvrací, jak on trochu zkresluje zase ten pohled na to, co on udělal a na to, jak žijí ostatní. Tak to je moc zajímavý komentář, tak doporučuju. To je potom ze zahraniční politiky, tak tam Farid Zakaria tradičně velmi zajímavý komentář o Trumpovi, on tam konkrétně mluví o jeho neuvěřitelně bezostyšné druhé vládě a tak trochu to může navazovat na to hlavní téma, které se týká Andreje Babiše, ten se dřív inspiroval Donaldem Trumpem, teď už to není tak horké, ale ta Trumpova vláda, ta druhá tedy, tak je popsaná v tom komentáři dost jasně. Pokud byste chtěli nějaké spíš lepší zprávy z politiky, tak Tomáš Brolík psal o nové maďarské vládě. Je to velmi aktuální, je to ještě z toho, že Petr Maďar, nový maďarský premiér, se vydal do Bruselu už koncem minulého týdne a dojednal tam tedy uvolnění velkých peněz pro Budapešť. Tak Tomáš Brolík tam píše, v čem to je zásadní a taky tam říká, jak vlastně Maďarsko teď přistupuje k Ukrajině, a jaké jsou kroky po tom, co padl režim Viktora Orbána. Je tam ale spousta dalších zajímavých témat. Kdybych vám za sebe měla opravdu něco doporučit, tak je to rozhovor od kolegyně Kateřiny Mázdrové. Ona mluvila s takovým objevem literární sezony Marii Zelbovou o její knize Táňa Praha 3 Žižkov. Je to nádherný rozhovor, který vás táhne. Je to velmi citlivé, oni se obě strašně dlouho znají, ale není to tak, že by se nějak vídali, ale tam vidět ta blízkost, ta nějaká známost, je to o vztahu dcery a matky, která je časem nemocná a úplně se mění. Je to o vyrůstání na Žižkově za minulého režimu, ale s lidmi z disentu a undergroundu a je to celé fakt krásné a moc ten rozhovor doporučuju. A když toho krásného, tak ještě to už tady asi slycháte často, tak Pavel Turek, jak píše o hudbě, je taky naprosto neuvěřitelné, takže jeho text o další kapele, která se chystá do Prahy, bude to v červnu a je to kapela Matmos, tak to je prostě úžasné, jak on to napsal, budou v Arše a on tam píše, jakým způsobem oni pracují se zvukem, jak se to mění tím, čím oni zrovna žijou, jak se to mění tím, co se řeší ve světě, tak tam popisuje i jejich aktuální zálibu ve zvuku a to, jak se to právě odráží, vzhledem k tomu, co se děje nejen ve Spojených státech, ale třeba jak jsou potlačována práva menšin a podobně. Pokud potom ještě někoho třeba zajímá změna klimatu, tak kolega Martin Uhlíř píše o tom, jak se mění atlantské proudy a jak by se do budoucna mohlo změnit klima. No a pokud někdo třeba sledoval, co se děje v knihovně Václava Havla, tak tady tu takovou rekonstrukci těch událostí popsal Tomáš Brolík, tak i k tomu zvu. Tak to je ode mě všechno. Přeju krásný začátek týdne a těšíme se na vás, co by čtenáře a posluchače.
0: Skvělý, děkujeme moc krát a mějte taky hezký start do nového týdne a zase nikdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Nasledanou.

Tohle byli čeští, jedni z průkopníků českého shoegazu Here for My Stars z roku 93 z alba Swirl, které teď vychází v reedici na vinilu. A berte to jako pozvánku na jejich koncert tuto sobotu v Brně v kabinetu Mus 6.6. Zahrajou a potkají se tam se současnými zástupci českého shoegazu, a to kapelou Eternity Again, kteří loni vydali své debutové album s názvem Prophecy. A tohle je píseň s názvem Out of Tune z toho alba. Takže Here a Eternity Again spolu dvě generace českého shoegazu tuto sobotu v Brně v kabinetu Muse.

Tak jo, můj dnešní set se chýlí ke konci, rozlučím se s váma posledním trackem. Pražský písničkář, hudebník Pokoj 25 vydal nový single s názvem 19.

0: No ale Rádio 1 rozhodně nevypínejte, za chvíli mě vystřídá Žovka Helfertová s určitě výborným setem.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
2: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?
3: Chtěl jsem si číst, ale usnul jsem v křesle, teď sedím v metru, jedu za Josefem, nabit na ruce mám tvůj náramek.
0: No a počínaje dneškem budu pravidelně vysílat na Rádio 1 každé liché pondělí ráno od 6 do 9 hodin a každé sudé středeční odpoledne od 15 do 18 hodin, tak se na vás budu těšit.
3: Zemí a nic nás nerozdělí, nic nás nerozdělí.
0: A mějte se zatím hezky, naslyšenou teda příští středu, opatrujte se a ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na www.středočeskemuzeum.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme

0: bonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
1: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
2: Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Reklama na Radio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Ha?

je další skvělý nový kombo. Pár dní zpátky vyšel tenhle track Take My Hand. Londýnský vokalistky zpěvačky Jay Gray, která se dala dohromady s neosoulovou zpěvačkou Belle Cobain. Výborný neosoulovo na jazzlí alt R&B kombo. Velmi meditativní skladba.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
3: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
4: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
3: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
5: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: Tohle je atlantský rapper, který si říká Black, psáno Six Leg. Asi týden stará skladba Running Late Freestyle s naší oblíbenou zpěvačkou Merebou. Plus to parádní pianko, že jo?
1: Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skin Red nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherec navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Půl desáté ráno, vy posloucháte Rádio 1, jak jinak. Před chviličkou nám dohrál americký Freddie Gibbs. Jeho nejnovější skladba Action, kde jste mohli slyšet sample jamajskýho hudebníka a tanečníka

ještě předtím to byl Ninth Wonder. No a ještě předtím to byl můj oblíbený londýnský rapper a hudebník Denzel himself. Což není žádný archetypální hiphoper nebo rapper. Jeho zvuk popisuje spíš.

8. května vydal nový EPčko Neighborhood. No a odtamtud jsme si hráli taky skladbu Can We Go Back?

krásně na tomhle krátkým EPčku, který má pouze 4 tracky, uslyšíte i další skvělý feety. Třeba producentku JT nebo další producentku.

0: Kyoto je Radio 1.
1: Kyoto je Radio 1.
2: Telemundo Remedies. Oye. Oye.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou. Everything about JPEGs I like.

hodně girličových punk rapových tracků. Pár zajímavých featů. Baby girl, if you wanna back me up, then hold this. Jako je Bezilí, který má skvělou vyřídilku. Na tomhle tracku Bridges on Fire.

Je tomu asi 14 dní, co vyšlo nový album týhle, tomuhle hudebnictví. Původem ze Súdánu, Dua Saleh. Také můžete znát jako jedno z hlavních postav seriálu Sex Education. To album se jmenuje Off Earth and Wires. My jsme si hráli skladbu Breathe a na tomhle albu najdete i dvě hostovačky od

0: Reklama Rádia 1.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
9: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
10: Reklama na Radio 1.

Máme přesně 10 hodin ráno. Tohle skladba Pour Your Heart Out. A je od kanadského popového dua, který se říká Hildegard. Což je Helena Deland a výborná producentka Uri.

tohle je americká producentka O7O Shake, o který jsem dřív mluvila. Že ji můžete slyšet na novém EPčku Little Sims. Tahle skladba Baby Driver je ovšem její solový projekt. Který vyšel v pátek. A je to takováhle krásná meditativní synťáková nádhera.

krátce po 10. hodině Kopák nám oznámil kulturní servis pro dnešní den, a to 1. června 2026, pondělí. Svátek mají Laury, všem Laurám přejeme všechno krásný od nás ze strašnického studia Rádia 1. Dneska to bude v celku rychlý, máme tady sekci galerie. Kam se můžete dneska jít podívat na výstavku? V nové budově Národního muzea můžete zajít na výstavu Czech Press Photo. Kaštan, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Výstava s názvem Fashion Grain je v galerii C12. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside Inside. V Koleji 1 v Březnici je výstava Jaromíra 99. Dárně Pražského hradu na Pražském hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění.

To by bylo vše k galeriím a u nás na Rádio 1 můžete poslouchat v 18 hodin pořad Já se rád trýzním, v 19 hodin potom tradiční CD Nonstop. Tentokrát s producentkou Gio Margaret a album Mia Gargaret. 8 hodin potom pořad Eshus ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer teplý proud. Takže poslouchejte Rádio 1.

Loni jsme se dočkali asi tak po 7 letech nového alba od Deva Heinze, a.k.a. Blood Orange. Album je výborný, jmenuje se Essex Honey.

minulý týden vyšel nový single, který se jmenuje taktéž Essex Honey. A jako vždycky, nebo v návaznosti na to poslední album, je to něco mezi velmi meditativním

Minulý týden vyšlo nový album československý zpěvačce, hudebničce Katarzii. Album se jmenuje Pozvíma neprýdem a vyšlo jak jinak než na Slnko Records. Album spoluprodukovali třeba 8Kid nebo náš milý kolega tady z rádia Oliver Thor. Objeví se na něm i třeba Laura Jašková, a.k.a. Miolau. Nebo mladička skladatelka a klavíristka Emilia Laurincová. Katarzia na tomhle albu bude zpívat i česky a vyzkouší i svoje rapové skills. My si hrajeme skladbu Nikto ma nedonutí žárlit na iné děvčata.

Tato až cinematická skladba se jmenuje Safe Mode a je od před chviličkou zmiňovaného producenta a našeho kolegy Olivera Tóra, který se dal dohromady s Ladislavem Zenzorem, který ho můžete znát jako Exhausted Modern, anebo taky Oblaka, přesně pod tímhle pseudonymem. Vydal minulej týden. Nevím, jestli je to EPčko nebo album, každopádně se jmenuje Liquidized.

tomhle albu najdete taky parádní vokály naší milé kamarádky Ester Grohové, a.k.a. Expand Collapse. Taky její klarinetovou produkci.

kdyby vás zajímalo, co si od té devátý raní hrajeme, tak jako vždycky na stránkách Rádia 1 je průběžně doplňovaný tracklist pod mým jménem Žofie. Nebo pište do chatu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
4: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
6: Pan Floyd se svou družinou, pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes, High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helvštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
7: Reklama na Radio 1.

0: I love, so lower it. Or that I love any physical being.
1: Tohle to velmi dlouho očekávaný album od skotského elektronického dua Boards of Canada. Album Inferno. Pro mě funguje jako úplně perfektní stroj času, který mě přinese zrovna teda u téhletý skladby Father and Son do doby, kdy jsem poslouchala album High Scores. Vyšlo v roce 96. Což sice nebyl ten rok, co jsem ho poslouchala, ale

Učinko nám oznámil soutěž. A to tentokrát je s filmem Roméria. Co znamená být cizincem ve vlastní rodině? Právě to zjišťuje spolu s 18-letou Marínou ve svém novém snímku s názvem Roméria režisérka Carla Simon. Její završení trilogie o dospívání s hořkosladkou něhou a nostalgií vypráví o hledání vlastních kořenů i dospívání na přelomu milénia. Roméria vstoupí do kin 4. června. Vy můžete právě teď vyhrát dvě vstupenky na premiéru filmu Roméria v úterý 2.6. ve 20.30 v kině Aero. Telefonní číslo k nám do studia je 210 323 919. Zkusíme to bez nápovědy. Zatím máme telefon vyvěšen, takže ještě nevolejte.

A otázka pro dnešní den zní. Roméria se odehrává v největším městě španělské Galicie. Jak se toto město jmenuje? Volat můžete právě

0: Haló, haló, Rádio 1. Haló, haló.
1: Ahoj, tady Děcka.
0: Ahoj, zdravím tě. Tak co myslíš?
1: Já si myslím, že je to Vigo.
0: No tak to je správná odpověď.
1: Ale možná se mýlím.
0: Nemýlíš se, je to tak. No tak super, tak to mám radost, že hnedka první volající. Budeš mít, myslíš, čas se zítra mrknout na, do kina?
1: Zítra?
0: Je to zítra, no, druhého.
1: Zítra, aha, já jsem slyšela 2.6, že je premiéra.
0: No a to je zítra.
1: Zítra je 2.6, to je pravda. No ale můžu.
0: No tak super.
1: Můžu, jasně.
0: Tak dobrý, tak jo,
1: já
0: tak...
1: Já jsem to pletla s červencem, dobrý.
0: To je v pohodě, já to taky nestíhám vždycky. Dobrý, tak mi vydrž ještě chviličku na telefonu a domluvíme se ohledně předávky, tak moc gratuluju.
1: Díky.
0: Tak zatím.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Při vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
2: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
3: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levanduloveudolí.cz.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Reklama na Radio 1.

DJ a producent Ramon Peng z LA. Skladba Brand Boulevard. Ovšem zremixovaná od dalšího muzikanta z LA, který se říká Edoken. Cítím tam velký vlivy Kierana Hebdana, a.k.a. Forteta.

Tohle je anglický producent Gold Panda. Minulej týden mu vyšel tady ten breakbeatovej take. Nová skladba Ding the Motor. No a později v červnu vyjde i

0: Heller Dance uvádí...
1: Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí již ode dneška do 23. června. V prvním týdnu se můžete těšit na opening festivalu. 1. června je sice již vyprodáno, ale ještě je k dispozici pro vás pár vstupenek na zítra, 2. června od 19.30 v Ponci, divadle pro tanec na představení Guy Nader and Maria Campos, Natural Orders of Things, včetně Introduction a Aftertalk. Hypnotická souhra, geometrie tvarů, vlny moře, rytmus přírody, prostor pro vaši fantazii. 3. června od 19 hodin proběhne v Ponci divadle pro tanec workshop Zory Snake Into the Lianas, který je určený pro veřejnost s předchozí zkušeností s tancem. V kontextu svého nového díla zkoumá Zora Snake vztah mezi člověkem a přírodou i dopad našeho ekosystému na živé bytosti. Choreograf čerpá ze svého hlubokého ponoření do lesů východního a západního Kamerunu, kam přizval celý umělecký tým a vrací se k rituálům kamerunských komunit Paka

0: domorodého kmene na pokraji zániku. Vzniká tanec odehrávající se uvnitř těla, kde se každé gesto stává samostatným manifestem. 4. června od 10 a od 17 hodin proběhnou opět v Ponci divadle pro tanec dvě představení Kompania TPO Tana. Dětská představivost nemá mezí, zvláště v lesním světě plném překvapení a proměn. Italská taneční a performativní skupina je zaměřená na vizuální a interaktivní tvorbu pro děti i dospělé. Večer 4. června od 19.30 v Jatkách 78 můžete vidět přímo představení Zora Snake Comba de Lianes spojené s Aftertalk a Party, které vám velmi doporučujeme. Tanec jako rituál k záchraně pralesa, autentický, plný radosti a rytmu s osobnostmi ze 4 kontinentů. První týden festivalu v Praze uzavírá v neděli 7. června od 19.30 na Kostnickém náměstí Praha 3 jako open air očekávané koprodukce Holektiv Pradleny. Co se týče regionu, tak tady mám inscenaci Jana Rautová and Kolektiv Na cestě. O cestování jako fantastickém způsobu poznávání světa kolem nás uvidíte v regionech a je určena dětem i dospělým. 2. června od 11 hodin v základní škole náměstí Míru v Brně a 6. června od 16 hodin na poli designu Bílovice u Uherského Hradiště areál Egoe. Další představení ukrajinské tanečnice, choreografky a pedagožky Jany Rautové Tajemství měsíčního svitu se koná 5. června od 10 hodin v Panské sýpce ve Volini a 7. června od 14 a 15.30 v komunitním centru v Pacově. Hra ve vstřícném prostředí, kde si mohou děti leccos vyzkoušet a dospělí se přizpůsobují dětem, ne naopak. Také již zmiňovanou další inscenaci pro děti i dospělé jsme připravili pro vás i v regionech. Kompania TPO Tana proběhne už dnes 1. června od 15 a od 17 hodin na základní umělecké škole Choceň v tanečním sále a 2. června od 15 a 17 hodin v galerii Benedikta Rejta v Lounech. Více o celém červnovém programu Mezinárodního festivalu Tanec Praha 2026 se dozvíte na tanecpraha.cz, kde také můžete zakoupit vstupenky. Těšíme se na vás ve všech 22 městech i obcích. Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. V pondělí v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Sponzorem zpravodajství z festivalu Tanec Praha je Heller Dance, taneční obuv a móda stvořená pro tanec. hellerdance.cz

Ano.

náma vychází z UK taneční muziky, kombinuje UK garage, R&B a hip-hop. Před pár dny vydal 3 singly. My si hrajeme ten třetí z nich, Girls Like the Whip.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Já jsem vám chtěla jenom připomenout, že na stránkách Rádia 1 je k dispozici kompletní tracklist k této chvíli. Všechno, co jsme si hráli od té 9. ráno až do teď. Případně je tam i odkaz na playlist, kam dávám veškerý vysílání, všechny písničky z vysílání tohoto roku. Je tam zhruba 40 hodin hudby v tuto chvíli. Taky už jsme skoro v půlce roku.

0: devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
5: Reklama na Radio 1.

Tohle je jeden z nejšikovnějších producentů, co snad znám. Britský hudebník, který se říká Vegan. Můžete ho znát taky jako autora projektu Headache. A nebo se schovává za produkcema jmén, jako je Frank Ocean.

a pokud jste neslyšeli třeba předělávku alba Blue Moon Safari od kapely Air, kterou dělal Vegan, mám pocit ke konci loňského roku, tak tu taky velmi doporučuju.

11 hodin a 40 minut. To znamená kulturní servis pro dnešní den. Pondělí 1.6., 1. června 2026. Mrkneme se spolu na sekce koncerty a tančírny, potom na filmy, divadla. A máme tu i sekci ostatní. Koncerty a tančírny, tady máme pouze koncert Itamar Borochov kvartet od 9 hodin v Jazz Doku. A na co můžete zajít dneska do kina? Například do kina pilotů od 18 hodin 15 minut. Ďábel nosí Pradu 2, ve 20.00 citová hodnota. Edison Film Hub v 16 hodin 30 minut. Amazonie v 19.00 Backrooms. V kině Světozor od 18 hodin a 15 minut film Shrek. V kině Dlabačov od 18 hodin Nevděčné bytosti, ve 20.00 potom Pět švestek. Městská knihovna v Praze od 19 hodin současný dokument Felicie na cestách z Prahy až na Nordkap. Kino Aero ve 20 hodin 30 minut Amélie z Montmartru. Kino 35, 18.00 Návrat do Remeše a ve 20.00 Marcello Mio. Tolik k filmům, na co můžete zajít dneska do divadla. Divadlo D21 od 19 hodin 30 minut Benešův posel. Divadlo v Řeznické 19 hodin a 30 minut Blázinec. Divadlo v Celetné 19 hodin a 30 minut Stížená možnost soustředění. Studio hrdinů od 8 hodin Jan Bárta a představení s názvem Hit. Divadlo X10, 19 hodin a 30 minut, Oidipus Utopia. Divadlo v Dlouhé, od 18 hodin, Amberville, Plešoví gangstři. Klubovna Kašpar, od 19 hodin a 30 minut, představení s názvem Kráska z Línejn. Ostatní tady máme Rock Café od 7 hodin večer, tam bude autorské čtení Lucie Vondrýskové s hudebním doprovodem od Dominika Ulbricha. No a tím ovšem kultura nekončí, protože u nás na Rádio 1 od 18 hodin můžete poslouchat pořad Já se rád trýzním. Od 19 hodin potom pořad CD Nonstop, tentokrát s Gio Margaret a jejím albem Mia Gargaret. Od 8 hodin potom pořad Ešus, ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer Teplý proud.

A tohle už je nejnovější skladba od dua působícího v Berlíně, původem ze Soulu. Dvě dámy, které si dohromady říkají Salamanda.

No a asi si to neodpustím a pustím vám ještě jednu druhou písničku z nového alba od Boards of Canada. Snad to stihnu, než mě přijde vystřídat Hanka Řičicová, naše nová posila do týmu. Váma rozloučím a na stránkách Rádia 1 je už v tuto chvíli kompletní tracklist, jak jsem říkala, je tam i odkaz na playlist veškerýho vysílání tohoto roku. No a uslyšíme se zase příští pondělí od 9 do 12. Pozor, změna, místo od 12 do 3 od teď vysílám. O jednu směnu dříve. Díky všem, co nás ladíte a moc děkuju za pěkný zprávy do chatu. Tak se mějte zase za týden. Čau.

0: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
12: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
11: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
13: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
14: Reklama na Radio 1.

Rádiu 1 posloucháme Anu Bísevič společně s Anou Míke, které se potkali v treku Agnes. No a dneska je pondělí 1. června, svátek má Laura, je Mezinárodní den dětí, takže všechno nejlepší všem dětem, dětem jejich rodičů i všem ostatním. No a dneska jsem tady s váma, jsem Hana Řičicová, pustím vám třeba track Araba či Astala Piel, všechno potom najdete na webu Rádia 1 v mém playlistu, čeká nás taky třeba Charlotte Gainsbourg a její track Deadly Valentine. No a za chvíli už je tady soutěž, budem soutěžit o něco skvělého na Jatkách 78 v Praze, takže si na to počkejte už jenom chvilku, bude to zhruba tak za 10 až 12 minut.

0: Reklama Rádia 1.
1: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
9: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
8: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
9: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.
10: Reklama na Radio 1.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Jak už jsem avizovala na začátku svého vysílání, tak právě teď jdeme soutěžit a soutěžíme o lístky na představení Ballroom na Jatkách 78 v Praze. To je samozřejmě, jak možná víte, čistá vizuální magie. Všechno začíná zdánlivě prostě. Žonglér ve sluchátkách poslouchá svoje beaty a s ledovým klidem luxuje povalující se míčky. Jenomže pak jeden z nich vezme do ruky, mrští s ním do prostoru a odstartuje neuvěřitelnou show. A míčky kolem vás levitují, odrážejí se v nečekaných úhlech a zastavují se v letu milimetry od vašich očí. Zní to trošku, jako byste z toho možná měli mít úzkost, ale myslím si, že vyhrát na tohle představení lístky je skvělý. Více se dočtete na jatka78.cz. No a telefonní číslo k nám do studia, jak už možná víte, je 210 323 919 a cenu získá ten nebo ta, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Vyhrát tedy můžete dvě vstupenky na představení Ballroom, to se uskuteční 18.6. v 17 hodin na Jatkách a součástí vstupenek je možnost navštívit představení, po představení žonglérský workshop zdarma, což si myslím, že se teda hodně vyplatí. Každopádně, soutěžní otázka je, v jakém netradičním dopravním prostředku se celé představení Ballroom odehrává? A teď už můžete volat a někdo už volá. Tím pádem já beru toho člověka do vysílání a moc tě zdravím. Ahoj! Haló, haló?
2: Dobrý den, tady je Přibyslava. Já jsem slyšela ještě otázku, mám tady zaplé ještě rádio, takže jestli se můžu znovu zeptat.
1: No jasně, já jsem to asi tak zahuhlala. Takže Přibyslavo, v jakém netradičním dopravním prostředku se celé představení Ballroom, o který soutěžíte, odehrává?
2: No, začíná to, přemýšlím, tím, že tam jsou levitující míčky.
1: Přesně tak.
2: Ještě popřemýšlím, mám nějakou nápovědu.
1: Bohužel ne, nápovědu dávám až třetímu volajícímu, takže bohužel to nejde.
2: Tak dneska to je kamion.
1: Dneska to, jo, je to kamion, jo? No tak skvělý, tak super, tak to jsem ráda, že jste takhle to vytáhla z paměti. A zůstaňte mi prosím na telefonu, moc vám blahopřeju, doufám, že se vám představení bude líbit. No a my si jdeme dál hrát nějakou písničku. Bude to tentokrát Charlotte Gainsbourg, já vám taky moc děkuju, Charlotte Gainsbourg a Deadly Valentine. Tak Přibyslavo, zůstaňte na telefonu a my se domluvíme.

Monika Midriaková, a.k.a. Letos Monikou na Rádiu 1 se svou novou skladbou Tiger nebo Tiger, jak chcete. Pochází tahle ta skladba z její nové desky Cítí to všetko naraz, kterou pokřtila 16. května v pražské Roxy. Doufám, že jste na tom koncertě byli, podle všeho byl úplně skvělej, perfektní, pokud ne a tenhle ten track se vám líbil a třeba Moniku ještě neznáte, tak si ji určitě vyhledejte, puste si ji. Obě dvě její desky, který prozatím vydala, jsou úplně skvělý.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také jako digitální vysílání a na podcastech.
0: Tam taky?
2: Tam taky.
3: To je Rádio 1.

0: byl trochu výlet do minulosti za kapelou Churches a jejich trackem Gun. Mají něco novýho, ještě jsem to vůbec neslyšela, ani vlastně nevím, jestli je to EPčko nebo celá deska, ale rozhodně mě to zaujalo, protože v dospívání tohle to pro mě byla docela zásadní věc, takže jsem se o ní s váma chtěla podělit. No a před náma je třeba nový track Pressed od Kai Meidza, tohle to je kalifornská producentka, no a nebo taky za českou scénu track Baby od, vůbec nevím, jak se to čte, ale strašně mě to zaujalo, hodil mi to algoritmus úplnou nahoru na YouTube, ale vy to potom najdete v mým rozpisu na webu Rádia 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levanduloveudolí.cz.
3: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
4: Pan Floex se svou družinou, pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. Tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart. Váš rychlý elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: 13. hodina, to znamená, že vás zvu na festivaly a do galerií. Festivaly tady v rozpisu nemám, takže vám budou muset stačit galerie. V nové budově Národního muzea se koná Czech Press Photo. V Kaštanu ve scéně Unijazzu uvidíte všechny krásy světa. Chvalský zámek nabízí cestu kolem světa za 80 dní. Galerie C12 zase Fashion Grain. Galerie umění Karlovy Vary, když se přesuneme z Prahy, nabízí výstavu obrazů Romana Franty Outside/Inside. A v koleji 1 v Březnici, to je

svatovický poklad v zrcadle současného umění. No a pokud chcete strávit čas s Rádiem 1 dneska, hezky na Den dětí, tak v 18 hodin vás čeká Já se rád trýzním, v 19 hodin CD Nonstop s hudebnicí Gia Margaret a jejím epickým albem Mia Gargaret. Ve 20 hodin to bude Ešus, v 21 hudba za dobrou práci, no a ve 22, jak jste zvyklí, Teplý prout. A v našem playlistu je to třeba teď Moronga či Eternity Again. Hezký poslech.

0: Hass, Zuversicht, Hass.
1: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
2: Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: 18-letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
5: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
6: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
10: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. Dnešní první novinka je ze Slovenska. Katarzia a písnička Pozvima, nepridem.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert britského hudebníka Baxtera Dureyho, který vystoupí 8. června v Roxy. Crew me up, tie me down, love me forever, love.

0: Much rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí su bass, bullshit a fat. Im stačí kopak, prišli sa užrať. Im stačí fat, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Popstar shit, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok ze

0: Reklama Rádia 1.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

Úplná novinka, kterou jsem vybrala od hudebnice Kelsey Lou, Better Than That na Rádiu 1, dozněla krátce před 14. hodinou, no a teď od 14. si dáme třeba Placebo, Every You and Every Me, a pokud je pro vás kapela Placebo tak důležitá jako pro mě, tak vězte, pokud to ještě nevíte, pokud třeba nevídáte ve svých městech nebo vesnicích plakáty na jejich nejnovější tour, tak vězte, že 15. listopadu se na ně budete moct podívat dokonce v Praze v O2 Areně, kde zahrají svoje dvě první desky. Já se na to moc těším, lístky už mám, takže udělejte samozřejmě to samý a potkáme se tam.

Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Reklama na Radio 1.

Life is for the Week od Ice Age, úplná novinka, no a myslím si, že v pondělí by to chtělo trochu dopamínu a tím pádem vám všem, kteří ho potřebujete, posílám Robin.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představujeme si také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert americké rapperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

No.

CD Nonstop. Americká hudebnice Gia Margaret kombinuje ve své tvorbě prvky folku, ambientu i postklasiky. Její druhé album Mia Gargaret vyšlo v roce 2020 pro label Orindl. A vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Takhle zní Gia Margaret v roce 2026, je to její nejnovější track Good Friend, no a vy si v CD nonstopu můžete poslechnout její úplně první desku nebo takový mixtape Mia Gargaret a docela se na to těším, určitě si to zapnu taky, takže tohle to byl Good Friend, no a teď je tady Paris Paloma a její track Good Boy.
1: I knew one day I'd have to watch powerful men burn the world down. I just didn't expect them to be such losers.

Pade Paloma na rádiu 1 s trackem Good Boy, no a naše společně strávené minuty a hodiny už se chýlí docela ke konci. Před námi ještě docela hodiny třeba Tame Impala nebo taky Juliana Barwick s Mary Letty Moore v tracku Stardust.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Reklama na Radio 1.

0: Kita ten
1: Radio 1.
2: Ah. 15 hodin, 1 minuta. Příjemné odpoledne vám ze všech frekvencí Rádia 1 přeje. V tuto chvíli Jana Ješková, co nás dneska čeká v 16 hodin zpravodajství z festivalu Tanec Praha, čtvrt hodinku poté kulturní servis, ale to dobře víte. Ale co možná nevíte, je, že v 17 hodin můžete vyhrát zajímavé ceny v rámci soutěže s kulturním létem Rádia 1. Tak příjemný poslech, třeba teď tady máme nový kousek od Arctic Monkeys.

Tak po skladbě Halu od Aleše Macenauera, jak zapomněl jsem, to byl nový kousek skotského projektu Arab Strand. Pěkný kousek. A když říkám nová věc, tak nebudeme si hrát jenom nové věci. Mám tady jednu už docela starou věc, 2009, jestli se nepletu. Ale dneska mi ta skladba zní celý den v hlavě a nemůžu se jí zbavit, tak já ji přehodím na vás. Kazety a jejich country.

protože je horko a nikdo tu není. Protože je horko a nikdo tu není.

0: Reklama Rádia 1.
1: 90. a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce Na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
2: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
5: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
4: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oscar Haak, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
8: Reklama na Radio 1.

Dneska je 1. června, kromě toho, že má svátek Laura, tak mají také svátek děti. Tak proč si nedat Frost Children, dozněla jejich skladba Bound to You z loňské desky. No a už je tady slovenský interpret, který si říká Adam, the world je.

22. května vyšla nová deska Davida Eugenea Edwardse nazvaná Mercurial Silence. David na ní rozhodně nemlčí, ostatně slyšeli jste v téhleté skladbě, která by mohla být čítankou světové mytologie Mithildrša. Teď už další legendové a vlastně taky pořád ještě čerstvá deska Do Things My Own Way a Sparks.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: tak, že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!
2: No a na Rádio 1 před chvílí dozněl nejnovější hit londýnských Fat Dog, skladba Go Fuck Yourself, kterou pravděpodobně naživo uslyšíte, pokud se vypravíte na letošní festival Pop Mese. A to, co posloucháme teď, už je návštěva na domácí scéně konference a Cosmetic Institute.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Tak před chvílí jsme se s jednou z největších hitovek od Asian Dub Foundation ocitli na festivalu Mighty Sounds, se kterým tento týden trávíme kulturní léto. A já přidám ještě jednoho českého zástupce, na kterého tam narazíte. 50 metrů znak, tohle je jejich skladba Hodiny.

0: Heller Dance uvádí.
1: Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Třicátý osmý ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí již ode dneška do 23. června. V prvním týdnu se můžete těšit na opening festivalu. 1. června je sice již vyprodáno, ale ještě je k dispozici pro vás pár vstupenek na zítra. 2. června od 19.30 v Ponci, divadle pro tanec na představení Guy Nader and Maria Campos, Natural Orders of Things, včetně Introduction a Aftertalk. Hypnotická souhra, geometrie tvarů, vlny moře, rytmus přírody, prostor pro vaši fantazii. 3. června od 19 hodin proběhne v Ponci divadle pro tanec workshop Zory Snake Into the Lianas, který je určený pro veřejnost s předchozí zkušeností s tancem. V kontextu svého nového díla zkoumá Zora Snake vztah mezi člověkem a přírodou i dopad našeho ekosystému na živé bytosti. Choreograf čerpá ze svého hlubokého ponoření do lesů východního a západního Kamerunu, kam přizval celý umělecký tým a vrací se k rituálům kamerunských komunit Paka, domorodého kmene na pokraji zániku. Vzniká tanec odehrávající se uvnitř těla, kde se každé gesto stává samostatným manifestem. 4. června od 10 a od 17 hodin proběhnou opět v Ponci divadle pro tanec dvě představení Kompania TPO Tana. Dětská představivost nemá mezí, zvláště v lesním světě plném překvapení a proměn. Italská taneční a performativní skupina je zaměřená na vizuální a interaktivní tvorbu pro děti i dospělé. Večer 4. června od 19.30 v Jatkách 78 můžete vidět přímo představení Zora Snake Comba de Lianes spojené s Aftertalk a Party, které vám velmi doporučujeme. Tanec jako rituál k záchraně pralesa, autentický, plný radosti a rytmu s osobnostmi ze 4 kontinentů. První týden festivalu v Praze uzavírá v neděli 7. června od 19.30 na Kostnickém náměstí Praha 3 jako open air očekávané koprodukce Holektiv Pradleny. Co se týče regionu, tak tady mám inscenaci Jana Rautová and Kolektiv Na cestě. O cestování jako fantastickém způsobu poznávání světa kolem nás uvidíte v regionech a je určena dětem i dospělým. 2. června od 11 hodin v základní škole náměstí Míru v Brně a 6. června od 16 hodin na poli

0: designu Bílovice u Uherského Hradiště, areál Egoe. Další představení ukrajinské tanečnice, choreografky a pedagožky Jany Rautové Tajemství měsíčního svitu se koná 5. června od 10 hodin v Panské sýpce ve Volini a 7. června od 14 a 15.30 v komunitním centru v Pacově. Hra ve vstřícném prostředí, kde si mohou děti leccos vyzkoušet a dospělí se přizpůsobují dětem, ne naopak. Také již zmiňovanou další inscenaci pro děti i dospělé jsme připravili pro vás i v regionech. Kompania TPO Tana proběhne už dnes 1. června od 15 a od 17 hodin na základní umělecké škole Choceň v tanečním sále a 2. června od 15 a 17 hodin v galerii Benedikta Rejta v Lounech. Více o celém červnovém programu Mezinárodního festivalu Tanec Praha 2026 se dozvíte na tanecpraha.cz, kde také můžete zakoupit vstupenky. Těšíme se na vás ve všech 22 městech i obcích. Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. V pondělí v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Sponzorem zpravodajství z festivalu Tanec Praha je Heller Dance, taneční obuv a móda stvořená pro tanec. hellerdance.cz

Tak co jiného si dát k informacím o festivalu Tanec Praha, než nějaký taneční kousek, anebo minimálně kousek o tanci. Dance Your Life Away, anglická dvojice Audiobooks. A teď snížíme počet hudebníků. Jednotlivec jménem Channel Beats, skladba nazvaná Song for the Messenger.

0: Kulturní servis.
1: 16 hodin 15 minut je tady kulturní servis, přesně řečeno část věnující se koncertům, tančírnám, kinům, divadlům, programu Rádia 1 a dnes tady máme i jeden bod z kolonky ostatní, tak pojďme na to. V JazzDoku dnes můžete poslouchat vystoupení Itamar Borochov kvartet. Začátek je v 21 hodin. To je z koncertu a tančíren všechno. Co se týká filmů, tak je nabídka o něco rozsáhlejší. Kinopilotů 18, 15, Ďábel nosí Pradu 2. Ve 20 hodin potom citová hodnota. Edison Film Hub 16.30, Amazonie 19 hodin, Backrooms. Kino Světozor 18.15, Šrek. Kino Dlabačov 18 hodin, Nevděčné bytosti. V 20 potom Pět švestek. Městská knihovna v Praze 19 hodin, současný dokument Felicie na cestách z Prahy až na Nordkap. Kino Aero 20.30, Amélie z Montmartru. A Kino 35, 18 hodin, Návrat do Remeše a 20. hodina Marcello Mio. Program divadel je tento: divadlo D21 19.30, Benešův posel, divadlo v Řeznické 19.30, Blázinec, divadlo v Celetné taktéž 19.30, Stížená možnost soustředění. Studio hrdinů, pozor, tam je začátek 20. hodina, Jan Bárta, hit. Divadlo X10 opět 19.30, Oedipus Utopia. Divadlo v Dlouhé 18 hodin, Amberville, Plyšový gangstři. A klubovna Kašpar 19.30, Kráska z Línen. Ta kolonka ostatní se dnes týká Rock Café. V 19 hodin vás tam čeká autorské čtení Lucie Vondrýskové s hudebním doprovodem od Dominika Ulbricha. No a na Rádiu 1 v 18 hodin... Teď už, myslím, se dá říct tradiční pořad Já se rád trýzním. V 19 hodin v rámci CD nonstop Gia Margaret, Mia Gargaret. Ve 20 hodin Ešus, v 21 hudba za dobrou práci a od 22 vás čeká Teplý proud.

0: Uma Vida a Menos, nový single Anny Lui Kajano je určen především těm z vás, kteří ještě sedíte v práci a nejste tomu rádi. Celý život trávíme tím, že čekáme na víkend, na volný den, na prázdniny. O tom to bylo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pan Floyd se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisinglů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes, High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
12: Reklama na Radio 1.

0: Pokusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
1: Jo.
0: A mám ji teda v

0: No.
1: Tak před chvílí dozněla skladba z Velké sedmi, na posledním místě tam máme Dvě slunce a skladbu Serotonin. Předtím jsme poslouchali brooklynský projekt Dunscap and Samurai Banana, skladbu Content z jejich aktuální desky Comfortably Suffering. No a teď další novinka, tentokrát se přesouváme do Londýna za Delilah Holiday. V srpnu by jí měla vyjít nová deska, vlastně první opravdová velká deska. Bude se to jmenovat Fat Cat a první single má název Formless.

Tak zase starší kousek, zase jedna z těch písní, které se mi občas objeví v hlavě a nemohu se jich zbavit. Song 36 a Neřvi mi do ucha, projekt, který předcházel vzniku skupiny Něco Něco. Ale dosti toho, smrt nostalgie, jak před chvíli zpívali střední vlny, je tady novinka od britských Yard Act, skladba nazvaná Redeemer.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představili se také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní věci tentokrát obdrží lístky na koncert americké reperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
2: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
13: Reklama na Radio 1.
14: No, I don't worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything.

Soul Booster Indiatic, skladba z alba domácí skupiny Slad Soul Booster. No a taky pozvánka na koncert, který proběhne ve středu 3. června v Cargo Gallery, kdy skupiny Slad na šrot a Rány těla, které už můžete taky poslouchat, zrekonstruují alespoň částečně akci Jam 96. Tedy akce, kde zmíněné kapely vystoupily po boku světových hvězd, jako jsou Iggy Pop, Ministry, Frank Black nebo Shane McGowan, tak alespoň Slad na šrot a Rány těla 3. června v Karlu.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Sedmnáct hodin, dvě minuty je tady slíbená soutěž s kulturním létem Rádia 1. Máme tu už třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto, tentokrát s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží, proběhne ve dnech 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mystery v kombinaci reggae, metalu a rapu Skindred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili i na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prago Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performance.

0: Že zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací najdete na stránkách mightysounds.cz. No a teď ještě k tomu, co můžete vyhrát a co vás možná taky zajímá. Může to být, teda určitě to bude, dvakrát lístek na Mighty Sounds voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring. Pak tady máme crossbody tašku od české značky Brasi. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy Pece, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, odolnou ultralehkou láhev od pod 7 kilo, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy Gopas. Tak, teď ještě naše telefonní číslo 210 323 919, no a otázka. Na Mighty Sounds roztočí svůj nakoplý set američtí Pennywise, které ostatně můžete poslouchat v podkresu. Jaký je název kalifornské pláže, kde kapela v roce 1988 vznikla? 210 323 919, zdá se, že tady rovnou máme volajícího. Haló, tady... Rádio 1, slyšíme se?
1: Honza, čau.
0: Ahoj Honzo, tak chceš nápovědu, nebo to trefíš takhle levou zadní?
1: Jo, radši nápovědu.
0: Tak je, jestli ti pomůže teda. Tak mohla to být buď to Shell Beach za A, za B Palm Beach, anebo za C Hermosa Beach.
1: Tak...
0: Kde vznikly Pennywise?
1: Hermosa Beach.
0: Jo, naprosto skvěle, evidentně jsi znalec a zasloužíš si jet na Mighty Sounds, tak vydrž na telefonu. Ostatní budou poslouchat Pennywise.

Tak předpokládám, že přesně taková atmosféra bude na letošním festivalu Mighty Sounds. To byly Pennywise, asi největší hvězdy, na které se můžete těšit. Jak zaznělo, tak tam bude i řada českých kapel. Mezi nimi třeba Mutanti hledají východisko. Tohle je jejich kazeťák.

0: Zeťák.
1: Rádio 1, na Plutu by se divili.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz. Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Reklama na Radio 1.
10: Ah.

pátek vychází nové album skupiny of Montreal, skladbou z něj první single When jsme zrovna doposlouchali. No a další tady máme Dresden Dolls, kapelu, která tím výrazem by si asi z of Montreal mohla podat ruku. A skupinu, která vystoupí 4. září v Praze.

Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. Dnešní první novinka je ze Slovenska. Katarzia a písnička Pozvima, nepridem.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert britského hudebníka Baxtera Dureyho, který vystoupí 8. června v Roxy.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Tak tolik Čendos a jejich Ota Pavel pro Pavla. No a od řeky se přeneseme na východní, západní pobřeží Spojených států, odkud pochází producent Blake the Man 1000, tohle je jeho Renault.

0: CD Nonstop.
1: Americká hudebnice Gia Margaret kombinuje ve své tvorbě prvky folku, ambientu i postklasiky. Její druhé album Mia Gargaret vyšlo v roce 2020 pro label Orindel. A vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Další zlá věc.
1: Rádio 1.
2: Tak jsme se dozvěděli něco o počítači. Byla Kalahná předtím, to byl duet, legendární skladba Lilac Wine v podání Rouge Aftab a Becka, kterou najdete, skladbu, kterou najdete na kompilaci Help to pro World Child. No a já už se loučím, na závěr jsem tady vybrala Pokémona, skladbu z aktuální desky Vedlek. Mějte se moc hezky a naslyšenou se těším zase za 14 dní.

0: jedno.
1: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Reklama na Radio 1.

0: Hello, posloucháte, já se rád trýzním, u mikrofonu vás zdraví Andrej a zase tady nejsem sám, dneska je tady se mnou Zdenda.
1: Čau, jsem na horkém křesle.
0: Jsi na horkém křesle a dlouho jsi tady nebyl.
1: Je to tak, zatím jsem poslouchal, užíval si to, trýznil jsem se hezky o samotě, ale rád se nechám upéct zase.
0: Taky se stříznal, když si to stříhal všechno.
1: To je pravda, ale nestříhal jsem úplně všechno, jenom jsem to tak jako pospojovával.
0: Jo, jasný.
1: Protože pak už jste byl taky autonomnější, ze začátku jsem efektil, ale pak už jsem si říkal, že už to má takovej dopad, že už to nebylo třeba.
0: Děkuju za kompliment, jo.
1: Ho?
0: How you doing? Jak se máš? To je nejvíc basic otázka, ale já jsem tě dlouho neviděl.
1: To je hezká otázka. No ano, třeba 5 minut. No. Mám se docela pěkně, dal jsem si teď 2 bagetky k večeři, takový malinký, celozrný. Docela mi to prospělo, tak jsem zvědavý, co s tím uděláte na ten pořad, jestli to strávím dobře, nebo to strávím jinak.
0: Čiže je hned vedle studia záchod, že?
1: Jo, je to tady perfektně vybavený pro veškerý pořady Rádia 1.
0: Slyšeli jsme na začátek takový jako dozvuky, slibuju, že už 2 věci, které se změní, už nebudu mluvit o euforii, protože skončila, finally, a skončila navždycky. A už vás nebudu trýznit Eurovizí. Ale slyšeli jsme Bangaranga, což je vítězný song, a slyšeli jsme Achillese, který vydal nový album, vlastně jeho úplně první album, a track se jmenuje Aquila Tequila.
1: A kdo to je?
0: Ten taky právě reprezentoval Řecko v Eurovizi.
1: Jo, oh, okej.
0: Okay. A jakoby ono se nějak jakoby podle těch sáskových kanceláří a tak se mu jako připisoval, že bude dost vysoko.
1: Mm-hmm.
0: Jako dostal se do top 10, myslím, ale celkově ta letošní Eurovize dopadla úplně jinak, než všichni předpokládali.
1: A on tam měl jiný, co tam měl za song?
0: Ferto.
1: Zaspívej?
0: Nebudu zpívat Ferto, on vlastně jen opakuje Ferto, měl takový jako čičí ouška.
1: A asi byl ve finále, že jo?
0: No jasný.
1: Asi tuším, ano, ouška.
0: Yes. My pro vás máme, nebo já pro vás mám kolekci neúplně až tak moc jako bizarních věcí, protože jsem tady původně měl být úplně sám, ale ty mi tady do toho jdeš tak nějak jako, ne jako na ruku, ale...
1: pod ruku.
0: Hodí se mi, že se jí seš, protože jsem dneska chtěl dávat spíš takový shoutout jako věcem, který jsou dobrý za mě, takže si když tak vyslechnu tvůj názor, jakožto odborníka, já jsem jenom konzument. A no, já jako nebudu s tebou souhlasit v ničem, že jo, ale...
1: To ještě ani nevíš, co budu říkat. Třeba budu spokojený.
0: Wow.
1: Já jsem tak jako věčně spokojený člověk, víš co, to máš docela jednoduchý.
0: Dobrá, tak jo, tak první track... se jmenuje Monsters od Dua Era a je to něco, co jsem objevil pár dní zpátky a je to teďkonc moje nová obsese. Tak, let's go.

0: Wow. Děkujeme za...
1: cover verzi.
0: Cover.
1: To byly ty kočičí ouška, jak měl ten řek, tak teď si to nasadila tato malá kapelka z Sheffieldu, ty ouška. A dělali mňau, mňau, mňau, mňau.
0: Neznámá kapelka. Tohle byly Bring Me The Horizon a jejich asi se dá říct největší song Can You Feel My Heart, což takový trošku jako sleeper hit, protože ten song je z roku 2013-ish a nevím, třeba 2-3 roky zpátky bouchnul úplně na TikToku a na Reelskách a tak.
1: Mm-hmm. A co bylo nejčastější téma?
0: Ten text, myslím, jakože tak ten song je jako mega depresivní, má to hodně taky jako smutný lyrics a vlastně díky tomu tak nějak mi přijde, že veřejnost nebo normíci již objevili tuhletu jako moji nejoblíbenější kapelu.
1: Takže tam bylo jakoby třeba video Cítím se strašně špatně a do toho hrálo mňau, mňau, mňau, mňau.
0: To je něco, co by 15-letý já dala na Instagram a bylo, že yes, asterik.
1: Nice.
0: Nikdo mi nerozumí.
1: Nice, jo, jo, jo, ale Bring Me The Horizon ti rozumí. Tvému zlomenému srdéčku.
0: Ježiši Kriste, mlč.
1: je to pravda.
0: Já jsem nevěděl, co pustit od nich, nebo věděl jsem, že chci mm-hmm. pustit Bring Me a jsem si říkal, že budu bad guy a tak trošku poruším to tvoje pravidlo, že se hraje jeden interpret na směně.
1: Ajajajajajaj. Ale tak na směně tohle není směna, to je pořad.
0: Pánem svého studia teďkon.
1: Jseš pánem svého trýznění.
0: Proč já tě jsem vždycky zvuk?
1: Já nevím, já jsem vždycky taky divím, ale spoko, povídej.
0: Teďkon z Bring Me, který budete mít příležitost slyšet za pár týdnů na Rock for People, tak existuje jeden cover na písničku, kterou teďkon zahraju a ten cover nahrála jedna brutálně talentovaná holčina. Já jsem ten song původně chtěl dát v té cover verzi, ale už jsem ji nějak nemohl najít.
1: Mm-hmm.
0: Ale teďkon z pár dní zpátky právě Bring Me tu holčinu kontaktovali a zahrála si tenhle ten song s ním naživo. A je to fakt skvělý.
1: Katarzní
0: je
1: moment.
0: Je to asi můj nejoblíbenější song od nich a jmenuje se Doomed a yep.

0: Andrej. Andy.
1: Albert?

0: Posloucháte Já se rád trýzním na Rádiu 1. Nám akorát dohrála Isabella Rossa se songem Eyes Don't Lie. Jak jsem říkal, že budu dávat takový jako shoutouty umělcům undergroundovým, který začali tvořit přes TikTok, tak ona je jeden z nich, u kterých se to povedlo fakt hodně. Taky mladá holčina, která dělala hudbu na telefon a začala jim tak jako random teasovat na sociálních sítích a teď má jako 100 miliony přehrání, třeba Eyes Don't Lie je jako asi jeden z největších songů od ní a asi moje jako nejoblíbenější.
1: Big. Oči nelžou, přišlo mi to jako taková Zolina Jesus updateovaná.
0: No ale jako na tenhle ten styl je teďkonc hodně jako artist.
1: Jo, dark pop takovej.
0: Jo, dost.
1: Tekoucí.
0: Takový jako můj menší problém s těma dle umělcema je asi takový, že ta hudba je strašný jako cetrlovo, jakože vyjde jeden trend a už pak ty songy z něj všechny stejně. Nebo dost stejně, když si jako pustíte třeba, jako ona má jako dobrou tvorbu, ale když si pustíte třeba nějakou její desku, no jednu desku, tak se pak jako ztratíte v tom, že co vlastně, to, jako to je furt ta jedna písnička, nebo...
1: Tak to je takový Artemas problém, ne? Že jsem si říkal, jako že máš něco, co funguje a pak to kopíruješ. Nezní všechno stejně od toho týpka?
0: Jakoby Artemas je ve frontě, ale...
1: No vidíte. Ctrl C, Ctrl V, speciál.
0: Miluju. Jo, ale tak to je asi tím, že prostě ten, jako když zjistíš, že ti jeden trend jako funguje, tak se to pak snažíš milkovat furt jako dokola asi, nebo já nevím.
1: Jo, určitě jo.
0: To tak jako přijde,
1: haslí se to prostě.
0: Hustle never stops.
1: Právě, to se, ale jako takhle, když to jako vímeš, jako ten solo track, tak je to super, že jo?
0: Přesně.
1: A když neznáš kontext jako já, tak jsi úplně spokojený, teda já jsem spokojený.
0: Hele, i naživo je super, já jsem na ní byl, dokonce dvakrát. A když pomenu to, že jsem jako si myslel, že furt hraje jeden song dokola, tak...
1: A cover... To ti nevadilo?
0: Ne, hrála cover na Depešáky.
1: OK, no tak...
0: Tak to jsem poznal, že není vodní.
1: Aha, OK, tak to byla ta jediná změna.
0: A cover na Lady Gaga.
1: OK, druhá. To se mi stalo, když jsem byl na Cigarettes After Sex, když jakoby bouchali nějakým způsobem.
0: Aha.
1: A přišlo mi to úplně otřesný. Jakože přišlo mi to hrozný a doteď mi to přijde hrozný, protože to je jeden song furt dokola a k tomu ten song není dobrý. Takže... Jako můžeš se u toho podříznout. Ale bohužel z toho, jak je to špatný, ne? Že by tě to jako emočně zasáhlo, podle mě.
0: No a tebe zasáhly emočně Bring Me, už jsi změnil názor. Už je začneš hrát tady.
1: Hele, asi úplně ne, dobrý, takže... ale na druhou stranu jsem se dostal do fáze, kdy mi tolik nevadí. Jakože furt je to pro mě taková ta kapela, která má ty fotky z koncertů, kde jsou všichni vyskočený. Víš, jakože před refrénem, to je jak na svatbách. Na svatbách, jak se říká, ne, tak to... postavte se a tři.
0: Judith Not, kámo, ty jsi nepřirovnal koncert Bring Me ke svatbě.
1: A co máš proti svatbám?
0: Co máš proti koncertu Bring Me?
1: No je to taková svatba.
0: Na první pohled.
1: Svatba na první pohled?
0: To existuje, to je reality show.
1: Fakt?
0: Yes.
1: Pověz mi o ní.
0: To sleduje moje máma. Zdravím mámu.
1: Zdravíme.
0: Viděla asi 8 sérií.
1: Zdravíme Lexu.
0: A já to jako neznám, já nevím, že to jako existuje, ale všechny tyhle ty jako seznamovací reality show jsou jako Love is Blind, Say Yes to the Dress a tohle, ten samý koncept. Jak jsme se dostali od Bring Me jako
1: hele, asi
0: seriálom,
1: je ta,
0: co sleduje moje matka.
1: Je tam nějaká korelace mezi Bring Me do Horizon a reality show spojený se svatbou?
0: Tam našel ty, ona neexistuje.
1: Kdo ví? Já si myslím, že jsem našel takový ten missing link k vysvětlení úspěchu kapely Bring Me the Horizon.
0: Já jdu domů. Dneska je den dětí.
1: Yes.
0: Popřejte svým dětem. Já jakožto hodné dítě, tak splním přání mýmu tátovi a zahraju mu song na přání.
1: Yes.
0: Od kyrgyzstánské kapely Vtarojka.
1: Banger.

0: Posloucháte, já se rád trýzním, nám akorát dohrál Prezident, což je další kapela, o který tady vyprávím třeba půl roku a ti z Denda nasadí a ono furt nic. Takže co si člověk neudělá sám, že?
1: Jak ten Petr Pavel umí krásně zpívat a řvát. To bylo hodně, ale jako easy one. Představil jsi se, já jsem se ho představoval, jak tam
0: HR ťuká na dveře, příteli. Slyšeli jste Artemase, který ho z Denda vyhejtil v minulým vstupu.
1: Yes.
0: A slyšeli jste Vtarojka.
1: To bylo skvělý, jsem chtěl říct. Přišly zprávy, lidi cení, je to banger a líbil se mi ten vokál strašně moc, jak Klaus Nomi tenkrát ještě s Davidem Bowiem, když se vochomejtal, tak takový ten vysoký prostě hlas do postpunku.
0: Je to super.
1: Luxusní, luxusní.
0: No, já tady ještě pro vás mám další...
1: Strašně catchy ten Prezident, jsem zjistil. Já jsem si to ke konci zpíval, jakože reálně.
0: Tohle je Doom Loop, tohle je jejich nejnovější song, ono vlastně se o nich v podstatě skoro nic neví. Kromě toho teda, že jsou...
1: Počkej, to jsou ty maskovaný, co jsi mi jednou ukazoval?
0: Jo.
1: A mají ty zlatý masky?
0: Ne, to jsou Sleep Token.
1: Sakra. Ach jo, mám se furt co učit.
0: Tak ty zahrajou příště, ty jsou taky mímovaný hodně. Další případ, nebo další příklad umělkyně, která se proslavila na internetu tím, že postovala svoje songy. A je to zase přes kopírák žánrově dost podobný, jako je právě Isabel anebo Artemas, je Ari Abdul, kterou jste taky mohli slyšet v Praze, myslím, že už dokonce několikrát. A ona vydala song Baby Doll, který teď zase si pustíme, ale více nějak chytla asi jako zrychlenější verze, což je ale něco, co mě strašně irituje, když někdo dělá zrychlený verze.
1: Jo, vadí ti písniček. To?
0: No, jo.
1: Hele, mně se to, když vedu jeden příklad, tak mně se to hodně líbilo u Moderat, když vydali sped up version z tý Moderat, jak je tam Bad Kingdom.
0: Jo.
1: A mně to přišlo lepší než originál. Ale já nejsem fanda Moderat, takže mně to nějak jako by přišlo hrozně funny.
0: No tyhle ty songy lidi upravují, aby z toho mohli udělat hezký edity.
1: A jo, aby se to vešlo do toho.
0: Auru prostě a tohle všechno.
1: A to, to neceníš?
0: Záleží. Na mojí fodu page teďkon jsou edity na Halinu Pavlovskou.
1: To je, ano.
0: Ty cením až moc, prosím.
1: To by
0: dělejte je mnohem víc.
1: To by byla prezidentka.
0: Když už jsi tady rejpnul jako do prezidenta, tak na mojí fodu page teďkon se objevila věc, která... profil, který se jmenuje Tucinka.
1: OK. Tak prosím.
0: A to je jako šipovací profil, kde dělají edity na Filipa Turka, Petra Macinku.
1: To jsou koťátka.
0: Yes, úplně. A poslední perla na mojí for you page, která teď konci je, tak je AI seriál, který se jmenuje Útěk z Ústí.
1: Luděk z Ústí.
0: Útěk z Ústí.
1: Jo takhle, Útěk z Ústí.
0: Doporučuji si pustit srdce rybný AI příběh o holce z Ústí nad Labem, která uteče do Prahy, aby se stala influencerkou.
1: Wow.
0: Jako kvůli Wild. Tomu vysychají řeky, ale whatever, ten seriál je prostě boží.
1: O tom je tento pořád. Ano, je to příšerný.
0: Já se vždycky proklínám, ale jako prostě musím si to, mě zajímá, jestli si už fakt najde toho partnera, nebo ne, ta AI postavička, která utekla z Ústí.
1: No a taky to děláš jako z profesionálního hlediska, že jo? Ty to musíš vidět, protože tvůj přehled je nezměrný a musíš ho i nadále nabývat. Když přestaneš, už to nedoženeš.
0: Yes, Aralský jezero mi děkuje. Anyway.
1: Už není.
0: Tohle je Ari Abdul.

0: posloucháte, já se rád trýzním na Rádiu 1 a můžete tady slyšet pana Lichnovského.
1: Já jsem umřel.
0: Agonii.
1: Jo, jako trýznil jsem se strašně u tohohle, ale zároveň jsem tančil, to je takový to, že se hrozně trýzníš, ale tančíš.
0: Nemáš zač.
1: Děkuju, to jsem chtěl, silné pocity, silné emoce, to já si užívám na světě nejvíc.
0: Wow. To je hodně hluboký takhle na závěr.
1: Mm-hmm, to je jak ten song hluboký, jak hluboké modré oči tvé. Teda hlibiky midry i čitvy. Hluboku mudru učutvu. Hlebeke metry eče tvé.
0: Je to úplně skvělý, to jo.
1: Jako jo,
0: jsi jenom samozřejmě. Jsi jenom jealous, že jsi něco takového nenapsal. Prosím tě, nějaká micky, jo. Tady máš hilky midry.
1: Já jsem úplně spokojený. Já jsem to, ale Oscardu jsem už slyšel, že existuje, že to no jsou jako zábavné bangry.
0: Slunko světí.
1: No, to jako zase jsem si byl vědomý, co se bude dít, Ovela.
0: Já mám takový pocit, že on je to vlastně Čech a ne Slovák, takže se omlouvám všem Slovákům.
1: Že sám... to je Čech, já jsem tam žádnou slovenštinu neslyšel.
0: Ne, já si to pletu.
1: To já jsem, proč jsem mluvil slovensky?
0: Nevím, ale mě se teďkom z hlavy nějak jako vybavilo o Hore Hroně, jak jsme pouštěli ty Eurovize songy.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: time, ale tak já furt nevím, jestli mám pás nebo ban na to pouštět jako český rapy.
1: Máš pás na všechno. Máš ochranný pás, ať nezlomíš vás.
0: Dobrý, tak já už zase...
1: To je náhodou dobrý, to byl...
2: Jsi zase vzal vítr z plachet.
1: To byl nápis na chodbě u mojí babičky. Když se šlo do podkroví, tak tam byla taková tabulka a byl tam nos ochranný pas, ať nezlomíš vás. A já jsem tomu nerozuměl jako malej a říkal jsem si, že to je mega deep. Takže to je vlastně podobně jako tu hudbu, co teď posloucháme.
0: Budeme mít tvoje další deska?
1: Možná, možná, ale chci tam Skardua.
0: Bude to ta techno deska?
1: Feature, jo, bubblegum techno.
0: Wow. Lichnovský v jeho brat éře.
1: Ano, no, už bejbávalo. Teď bude jenom hudba filmu, jak se jmenuje ta deska o Charlie?
0: Music, fashion, film.
1: Tak, a na obalce Martin Scorsese a John Cale na jako official promo foto.
0: Já jsem na Charlie XCX Petty, tak by the way, já jsem ji předevčírem měl vidět. Ale kdyby to nezazdílela, že bude mít random set prostě v londýnském klubu jako celému světu, tak bych se tam možná i dostal, ale...
1: Škoda, tyjo. To by bylo o čem povídat.
0: To by bylo, bohužel jsem jenom viděl ty její security auta.
1: A jaký má security auta?
0: Velký černý SUVčka. Překvapivě.
1: Jako Petr Pavel.
0: A nebo Tucinka,
1: tak. A tyhle ty tři se spojí dohromady a svět bude v pořádku.
0: Music, fashion, film.
1: Yes. Kdo z nich je co?
0: Kamu.
1: Myslím, že Tucinka je fashion. Co jsem pochopil.
0: Tak 100% to jsou divas.
1: No, tak. Když už se vyznám, stačí mi jenom hodina s tebou. A v podstatě už jsem v tom. Ještě jsem si říkal, hele, takový tip, no, co mě napadl teď během tohle vstupu, že bys mohl dávat jako jeden vstup, jako takový recap toho, co se za ten týden stalo. Že si to představuji jako zpravodajství. Co na to říkáš?
0: Proč to vymyslel až teď po tom, co vysílám třeba 3 měsíce?
1: Nevím, mě to napadlo.
0: Děkuji. Ty jsi vymyslel i můj název jakoby toho pořadu.
1: Já, to jsem byl já.
0: To byl ty, no.
1: Fakt? Jsme měli toho strašně moc napsanýho.
0: No, měli, no. Já jsem si to nechával vygenerovat umělou inteligencí. Opět se omlouvám Aralskému jezeru.
1: Není, nebude.
0: Ale, no, a ty jsi nějak random vymyslel tohle.
1: Nebyl to Hans?
0: Ne, to byl ty. Wow. A pak někdo z těch kamarádů řekl, že to je podcast o BDSM.
1: A je?
0: No, Přijde ti, že Hilky, Midry, Iky jsou BDSM.
1: Tak lidi nevidí, asi... co se tady děje, dobrý, že jo? Lidi jenom slyší zvuk. Jako ono, je to docela jako svobodná forma, víš to, rádio, a můžou se tam jako fyzicky dít úplně jiný věci, než člověk slyší v éteru.
0: Přišel čas se rozloučit.
1: Asi jo.
0: Asi jo, že? Tak jo, já mám pro vás už jenom poslední song od Saint Evangeline. To je taky content creator, songy hážu ven a je to taková Lana Del Rey z Temu. Tak bych to asi uvedl.
1: To zní, že to bude...
0: Tak ale není, není to myšleno jako, jako zlé, tak, tak to není Lana Del Rey systému, je to wannabe Lana Del Rey.
1: To zní ještě líp.
0: Tak je to...
1: Zkusit trošku která, pochválit, trošku pochválit.
0: Já ji chválím za to, že napsala song, kde není Whoopsie Daisy Juhu a...
1: to je skvělý song, ale od Lany. Ježišmarja, ten je výborný.
0: Já už nebudu brát nelíbí tvoje se názory tě? Na hudbu, vážně. Nikomu se nelíbí, jenom tobě.
1: Tak se zeptáme.
0: To je strašně performativní názor, jakože hej...
1: Já si myslím, že to je dobrý.
0: Ne.
1: Je to výborná... Country, club, stove, píseň.
0: Já vlastně jsem rád, že to album nikdy nevyjde.
1: Já myslím,
0: to má
1: že
0: být
1: jo, ne.
0: Ale možná třeba, tam... Ona to třeba pětkrát přejmenovala. Dala třeba pět různých release dateů. By the way, mělo to být tenhle víkend.
1: Fakt? To tam byl i tenhle, OK. A já si myslím, že to vydá a že tam bude třeba 10 tracků a všechno to bude ten jeden. A bude sped up version, slow down and reverb.
0: Super loud version.
1: Oh, please.
0: Slow and reverb.
1: V tom se budu koupat.

0: Já se rád trýzním.
1: Reklama Rádia 1.
2: 18-letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
5: Rodinný den na výstavišti.
6: To je odpoledne plné zábavy,
7: hudby,
6: sportu
7: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
7: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
7: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní

0: Raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
1: Na akci vás zve hlavní město Praha a Výstaviště Praha.
0: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
2: 90. a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce Na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
3: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu s tím také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeju ze Vsedloň, tentokrát s americkou hudebnicí zpěvačkou Gia Margaret, která bude znít na její druhé studiové desce, která vyšla v roce 2020 pod názvem Mia Gargaret, což je přesmyčka těch prvních dvou písmen v jejich jméně. Vyšlo na značce Orindel, respektive The Lions později. My si tuhletu hudebnici z Chicaga nabízíme v CD Nonstopu ne poprvé, ale nyní v souvislosti právě se jí návratovou deskou po třech letech, deskou Singing, která vyšla minulý měsíc na značce Jack Jaguar, tom vydavatelství, kam se navrátila právě desky Romantic Piano, tato její instrumentální desky, tentokrát už je zpívanou deskou. Tato je americká, dá se říct, novodobá písničkářka, hudební producentka, pochází z Chicaga, má italsko-americké kořeny a v její hudbě, kterou popisuje jako sleep rock, je právě specifické spojení folkové muziky, ambientní hudby, shoegaze, ale také třeba slowcore, či i klavírní postmoderní hudby. Ona se proslavila jak emotivními vokálními skladbami, což je nejvíc cítit na té první a poslední desce, ale taky minimalistickými klavírními kompozicemi, které byla nucena dělat vzhledem ke ztrátě hlasu, který přišel okolo roku 2020. Gia se od mládí učila hře na klavíru, přesto nedostudovala a začala se naplno věnovat své solové kariéře a takovému novodobnému písničkářství. Její prvotina vychází už v roce 2014, bylo to pětiskladbové EPčko s názvem Dark Joy, které ještě však bylo takové hodně folkové, málo propracované zvukově. Na něj pak navázal velmi sympatický single v roce 2016 s názvem Smoke. No a pak už jí zve také pořad Audio Tree Live do své session a vydávají tohleto EP přes Spotify v roce 2018, kde se převážně objevily právě skladby předělané z debutového EP a i nové skladby. V roce 2018 vychází i její debutové pak album s názvem There's Always Glimmer, které už jste také v CD Nonstopu slyšeli, které vyšlo původně na značce Orindel, ale rozšířené bonusové verzi se pak objevuje o rok později, a to i s dalšími hitovkami jako Babies, respektive i s klubou Smoke Acoustic, které vyšly v roce 2019. No a v tom roce 2019 také Gia Margaret spolupracuje s americkým hudebníkem na poli takové indie folk muziky Novo Amor. To bylo jejich společné dvojskladbové dílko No Fun, Lucky For You. Gia Margaret však během turné koncem té minulé dekády onemocněla, přišla o hlas a kvůli zranění hlasivek nemohla dlouho zpívat ani mluvit, což zásadně změnilo její tvůrčí směr. To se právě objevuje už na této její druhé studiové desce Mia Gargaret v roce 2020, které bylo čistě instrumentální album, víceméně se vyjadřovala skrze takový ambientní klavírní skladby se syntezátory a do své hudby také zapojila i třeba různé terénní nahrávky, field recordings, jako šum deště či zvuky přírody. Deska, jak jsem řekl, vyšla pro značku Orindel, respektive The Lions pro Ameriku, ale objevila se i na japonském trhu na značce Plancha, to teďka letos až v reedici. Já jenom doplním, že z téhle desky vyšly single jako Barely There nebo Apathy, Body. Následující rok se objevuje pak její další skladba Solid Heart na její vlastní značce Sleep Rock a tuhletu věc také remixoval známý producent Guy Thickwars ten týž rok. Její pak třetí studiové album vychází až v roce 2023 a to poprvé pro americkou prestižní indie značku Jack Jaguar. To bylo album Romantic Piano, kde jste našli celkově 12 opět převážně instrumentální skladeb. Pouze v jedné skladbě Gia Margaret začala zpívat, to bylo ve skladbě City Song, ale důležité bylo, že i skladba Hinoki Wood se stala takovým virálním hitem přes TikTok, což jí přineslo miliony poslechů a oslovilo výrazně i mladší publikum. Gia Margaret, která jenom pak spolupracovala a vydala pouze skladbu Morning Dove v roce 2024, se navrátila až v letošním roce právě z kraje roku krásnou věcí Everyone Around Me Dancing, kterou znáte také z vysílání Rádia 1, která vyšla v únoru a na ní navázaly pak i další singlovky jako Good Friend nebo Alive Inside. No a právě tyto singly pak najdete na její téhleté už čtvrté studiové desce a druhé pro značku Jack Jaguar albu Singing, které právě má příznačný název, kde Gia Margaret opět začala zpívat a vy si můžete vychutnat její opravdu delikátní hlas. My jsme si tady nedávno dělali také profilový pořad intro o této talentované hudebnici z Chicaga. Doufám, že ji brzy uvidíme také třeba v Praze, když ne letos, tak třeba příští rok. Teď už její druhé studiové album Mia Gargaret z roku 2020 a já vám přeju krásný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.

0: 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem!
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90.

0: A přes co máš televizi?
1: No normálně, přes anténu.
0: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
1: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
0: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
2: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, holky a kluci, dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1. Jako každé pondělí se vám v 8 hodin hlásí ze studia Strýček Míša a máme před sebou dvě společné hodiny. Hodina první bude taková chladivá trošku, podíváme se s Ešusem na sever Evropy. Hodina druhá bude plná hudby, dneska mi to tak nějak vyšlo do takových chilloutových kousků, které jsem dal dohromady minulý týden a o víkendu, dneska jsem si to ráno pouštěl v práci. A musím se pochválit, no. Konečně kdo jiný by mě pochválil, když se nepochválím. Já sám. Tak tedy, Rádio 1, Strýček Míša, Ešus a hudba za dobrou práci a dáme na to. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Tak dobrý večer ještě jednou, ze studia vám přeje Strýček Míša a na Rádio 1 můžete poslouchat pondělní Ešus. A dovolte mi zároveň, abych ve studiu uvítal Honzu. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Tak to jsme si to zkusili a teďka to zapnu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ahoj.
0: Honza, mimo to, že právník, tak je, jachtař nebo?
2: Jachtař, námořník, mořeplavec.
0: Jo, až jsem si zrovna říkal, kdy tu práci vlastně děláš, a tak jsme se o tom bavili, že už se dá dělat na dálku, protože já vždycky obdivuju, kde všude se plavíte na těch vodách.
2: No, tak snažím se, kde to jde, ale jde to na dálku, no. Není to nikdy úplně jednoduchý, ale snažím se, aby se dalo skloubit.
0: A ty si propojil i tu práci, i ten svůj koníček, takže jsi specialistou, nebo jednou ze tvých specializací je námořní, vodní? Nebo
2: námořní právo, dělám to docela často. Teďkom i na toto téma dopisuju knihu, takže snad to i vyjde.
0: Hele, a k čemu je námořní právo v zemím, jako jsme my?
2: Tak my, až jsme suchozemská země, nemáme moře od dob rozbití mocnářství, tak jachting obecně je u nás velice populární, zejména mořský jachting, i když na sladkých vodách taky. No a každý kapitán, velitel námořní jachty potřebuje vědět nějaký právní minimum, musí vědět, co se ho může dotknout na tom moři, jaký právní předpisy se ho budou týkat, jaký právní režim. Takže ano, i my potřebujeme námořní právo, respektive ti z nás, kdo chtějí vyplout prostě do teritoriálních nebo mezinárodních vod.
0: No, jak jsem ti říkal, tak moje dítě tomu propadlo. Teďka a včera jsme si vezli.
2: To je skvělá zpráva.
0: Včera jsme si a díky za tu kupní smlouvu, co jsme připravil, protože už máme plachetnici 470, no ono to je nějaká závodní, nebo já nevím.
2: To je,
0: já jak se objíždějí takový ty bojky.
2: Já nejsem závodní jachtař, už vůbec ne na malých lodích, já to prostě neumím, na mě je to strašně náročný fyzicky. 470 je nějaká lodní třída, vím, že ty lodě existují, jsou krásný, většinou starý, dřevěný, takže to bude mít jako spoustu zážitků.
0: No to rozhodně. Co to znamená pro tebe teda loď, která stojí za povšimnutí? Jak musí být velká?
2: Takhle, každá loď se mi líbí, já jsem opravdu fanda do lodí, miluji lodě a je to můj součást mého života, nemůžu ani druhý život, je to první život, ale já osobně dávám spíš přednost lodím na moři, plachetnicím od velikosti. Lodě se tradičně uvádějí ve stopách, to znamená od nějakých 25-30 stop, přepočtu necelých 10 metrů, až po obrovské plachetnice, plnoplachetníky, které prostě obdivuju, ale hlavně obdivuju námořníky, kteří to umí.
0: To jsem tam měl kluky z Lagrace. No.
2: Lagrace je unikát, kdy prostě Pepa Dvorský dokázal zrekonstruovat, respektive postavit repliku galeony z 17. 18. století, nevím přesně teďkom. A je to nádhera, je to fantazie. Na Lagrace jsem se neplavil, plavil jsem se v Holandsku na těch lodích s plochým dnem.
0: Tělky, no, to je.
2: Tělky,

0: To je úžasný prostě, to je obrovská síla, ale to nejsou úplně moje lodě. Já se plavím na plachetnici, která má, jsem vlastníkem plachetnice ve Skotsku, ta má 43 stop, což je necelých 13 metrů.
1: No a právě o tom si budeme povídat, protože mě vždycky zaujaly ty tvoje obrázky, když tam vidím, že normálně lidi jezdí na dovolenou, aby se někde opálili. Takhle my, když jsme byli na tom ťalku, tak tam sedíš, máš flísku, naraženýho kulicha, je ti zima.
0: Ano.
1: A divíš se, proč to děláš?
0: Člověk si veme kožený kozačky, takový vysoký boty nebo gumáky, teplý ponožky, podvlíkačky, nepromakavý kalhoty, jeden svetr, druhý svetr, bundu, záchranou vestu, čepici, někdy rukavice a je mu hrozně krásně, když je venku 15-10 stupňů a fouká velký vítr a úplně se to užívá. Přesně.
1: Takhle moje dítě mě překvapilo přání k narozeninám, které se jí blíží, nějakou vestu, záchranu, nebo ono je to takový malý. On to stojí desítku, člověče?
0: No, tak je to od desítku už stojí dobrá vesta a no. Na tom je dobrý nešetřit. Je to takzvaný life jacket, samonafukovací záchranná vesta, která je něco, přirovnám, když jedeš autem, tak si zapneš pásy. Když jsi na moři, zvlášť ve studených vodách, a platí to teda i o Chorvatsku, protože v Chorvatsku je studená voda do půlky května, do konce května, takže když spadneš, nedej bože, do vody, tak ona se automaticky nafoukne a vlastně pomůže ti přežít. To znamená, v Chorvatsku už se to pomalu stává takovou jako standardem, ale kdekoliv na severu Evropy, ať je to Skotsko, Velká Británie, Skandinávie, na Baltu, je to absolutně standard a bez toho se nevyplouvá. Je to jako když nevyjedeš bez zapnutých pásů, tak nevyplouješ bez záchranné vesty.
1: No tak já si to dokážu představit, i malý venky stačí na to, aby. My když jsme jeli lodí z Francie do Irska, tak i ta velká megaloď, tam jsme měli i auto, tak se to docela kejvalo, jako musím říct.
0: No je to tak.
1: Lítalo jako to nahoru dolů, a když jsme jeli z Göteborgu do Dánska, tak to bylo lauter to samý. Jako, jo.
0: Je to tak, takhle, ale když už se kejvou velký lodě, tak je člověk raději v té přístavní krčmě
1: jo,
0: a rozhodně. Čeká, až je trošku klidnější počasí.
1: Kejvat. Tak v čem je specifičtější, nebo jaký jsou specifika toho plavení na jihu a na severu? No, ty jsi zaparkoval ve Skotsku, proč? Je to lacenější, nebo
0: ne,
1: baví tě víc ten severní?
0: Já jsem tam zaparkoval, protože jsem si tam loď koupil, takže já jsem tam z tohle důvodu přijel, nicméně obecně Velká Británie, já jsem asi před 12-13 lety si udělal první, měl jsem české papíry, český kapitánský průkaz, ale udělal jsem si u RYA, což je Royal Yachting Association, britská jako organizace, která vydává jachterský papíry, tak jsem si udělal jejich základní kurz v roce 2013-14 na jihu Británie. No a pak jsem začal jezdit do Skotska, pak jsem si tam koupil loď, udělal jsem si další pokročilejší papíry, pak jsem si udělal i instruktorský papíry, takže jsem jako instruktorem RYA. No a proč tam jezdím? Je to tam krásný. To je asi úplně to základní slovo, co to vystihuje. Je to tam prostě nádherný. Je tam úžasná příroda. Nejsou tam lidi, protože já úplně jako nemusím davy lidí na moři.
1: Stačí ti v práci potkávat lidi.
0: Stačí mi v práci potkávat lidi, přesně tak. No a já jsem se teď vrátil, byl jsem tam skoro měsíc, celý květen. A já musím říct, že za ten květen jsem potkal v tom celém Skotsku, objeli jsme asi 600 námořních mil, pro představu je to 1000 kilometrů, 1100 kilometrů na lodi a jestli jsem potkal třeba 20 plachetnic, nebo možná 30, ale rozhodně ne tolik, kolik potkám v Chorvatsku nebo v Řecku za jediný den.
1: Já myslím, že i tam je to spíš takový, že na sebe zamáváte na těch 150 metrů. Ne.
0: Přesně tak, zamáváme na sebe, naopak nadšeně na sebe zamáváme, protože vždycky si řekneme, který blázen je tady v tom samém počasí, jako jsem já.
1: Proč to dělá?
0: Proč to dělá, no.
1: Tohle si myslím, to, co jsem viděl na jihu, teda Chorvatsko, Řecko, na plachetnicích. A pak na tom severu, když jsme byli, teda my jsme byli jenom na tom Vatovém moři, ale i když jsem cestoval po Dánsku, že dole je to o takovým tom třpitivým, ale sklým a ukazuje se, kolik těch lahví šampaňského se vypil předešlý večer. Když to tam na severu, je to opravdu o té lásce, tomu jachtaření. Jako.
0: Je to, jak říkáš, jo. Ona i skladba těch lodí, celý Chorvatsko, teď už i Řecko, nebo obecně Středozemní moře, je převážná lodí takzvaných čártrových, to znamená, má nějaká společnost, která je půjčuje lidem a lidé tam jezdí prostě na týden, na 14 dní na dovolenou. V severních mořích je ta situace úplně přesně naopak. Tam je prostě na jednu čártrovou loď 10 majitelských. To znamená, i ta skladba těch lidí, co tam jezdí na moři, je trošku jiná. lidé tam prostě, jezdí tam lidé, kteří to milujou, kteří prostě na té lodi tráví opravdu spoustu času, mnohem víc než na tom Jadranu. A i ta komunita těch jachtařů je mnohem přátelštější, jsou to všichni lidé stejné krevní skupiny, mají to rádi, pomáhají si, jsou prostě mezi sebou přátelští.
1: A umějí to většinou.
0: Takhle, jako, oni to umějí i jako ti, kdo jezdí v tom Chorvatsku nebo Řecku, většinou. Jo. Ale i na tom severu se dá říct, že jako ty zkušenosti člověk nabírá možná někdy rychleji, protože někdy to moře tam může být trošku divočejší.
1: Tak teď jsi zmiňoval tu poslední, o lodě jsme se řekli, kolik vás jezdí na lodi, na ty vaší?
0: Já úplně nejraději jezdím jenom se ženou, tím zdravím Marcelu, a trávím s ní, jako trávíme spolu většinou celé léto na lodi, jo, takže jsme...
1: Kdy se z jachty stane ponorka?
0: Hele, z jachty se občas ponorka stát jako určitě může, ona vždycky, když máme náběh na ponorku, tak řekne, jestli koupí karaván, já ji po chvilce poprosím, ať si karaván nekupuje. A když už se náhodou stane ta ponorka, tak někde zakotvíme na ostrůvku, kde je 50 lidí, takže si prostě každý zajdem na druhý konec ostrova a pak se sejdem prostě na oběd nebo večeři a už zase ponorka odpluje a je to v klidu. Takže jako většinou naštěstí nemýváme.
1: Tam je, vaše loď má kolik kajut? Nebo má salon?
0: Určitě. Má salon a 4 kajuty, dohromady bych tam dal 8 lidí, čas od času jako jezdím i s posádkou, ale převážně opravdu minimálně jako 70-80% času trávíme jenom ve dvou na té lodi. Takže máme jednu společnou kajutu, v druhý kajutě má šatnu Marcela, v další kajutě mám šatnu já a třetí je na takové jako společné věci nebo krámy, které se mi zrovna nechtějí uklízet.
1: Pracovna?
0: Pracovna určitě ne, úplně ne, pracovnu mám za kapitánským stolkem,
1: jo.
0: Kde si prostě sednu, otevřu počítač, připojím se na internet přes Starlink, který se namontoval v loňském roce a jsem schopen pracovat Marcela úplně stejně.
1: Kdykoliv. Tak pojďme na tu severní cestu. Jak jsme probrali, 600 námořních mil, to není málo, no.
0: Není to úplně málo.
1: No, kolik si dáváte denní penzum? Nebo jak to vypadá ten den?
0: Jak to vypadá ten den? Strašně, takhle, abych ještě upřesnil, Velká Británie, západ Francie, dejme tomu ještě část Skandinávie, jsou takzvaný přílivový vody. Tam 6 hodin teče voda jedním směrem a 6 hodin teče voda druhým směrem. To znamená, že člověk se úplně nemůže moc vybírat, v kolik vypluje, protože musí vyplout podle proudu. A ty proudy v některých místech můžou jít 2, 3, 4 uzle a když to teče proti, tak člověk v zásadě stojí na místě, takže je mnohem výhodnější plout s tím. To znamená, se stane, že prostě musím vyjíždět o půlnoci ve 3 ráno, abych byl prostě na nějakém místě v určitý čas, abych tomu v klidu proplout. To znamená, ten denní režim se podřizuje té přírodě. Já mám takovou jako vnitřní zásadu, nebo takový heslo vždycky, že gentleman proti větru nepluje, což je výhoda toho,
1: to
0: že...
1: To na motor, ne? Potom.
0: No ne, na motor. Na motor občas taky používám, jako nejsem úplně čistě, že když prostě nefouká, tak stojím bez větří. Prostě motor je od toho, aby se používal. To je výhoda toho, že je ta loď moje, že nejsem vázaný nějakým prostě striktním časem, že když prostě nestíhám někam doplout, tak buď tu loď nechám nějakým přístavu a vrátím se prostě do republiky a na loď se vrátím třeba za měsíc, anebo prostě počkám, až přijde dobrý počasí, abych nemusel bojovat s tím větrem. Protože prostě proti přírodě se bojovat nedá. Když se vrátím k tvý otázce, denně je to 20-30 námořních mil, což představuje při rychlosti 5 uzlů nějakých 6-7 hodin plavby. Ale někdy se stane, že prostě člověk potřebuje uplout nějakou větší vzdálenost, tak jsme třeba 12, 15, 20, 24 hodin, ale tomu se snažím vyhýbat, zvlášť když jsme jako sami ve dvou, protože ono je to i únavný.
1: Únava, no.
0: Je to únava, no.
1: A to je blbý tam usnout někde.
0: Hele jo, ale člověk funguje v takovým režimu, že se prostě střídáte, jste na hlídkách, já jsem 2 hodiny za kormidlem, Marcela odpočívá, Marcela je 2 hodiny za kormidlem, já odpočívám a takhle to člověk rotuje tu dobu, co musí.
1: A na fotce vidět zamotaný, zahalený.
0: Ano.
1: Kouří Marcela taky dýmku?
0: Ne, nekouří, kouřím jenom já. A to je právě ten důvod, proč nejezdím proti větru. Protože proti větru se strašně blbě kouří. Když jede člověk s větrem, tak je to pohoda a může si zapálit dýmku. Může se vlastně propagovat kouření, nesmí, co? Ale mě to chutná.
1: Pro vás, kteří nás náhodou posloucháte teď, můžete napsat na facebookový profil Ešusu, kdyby vás cokoliv... o dnešním tématu, ať už je to jachtaření obecně, nebo tohle na severu, anebo jachtařská právničina, tak můžete napsat na Messenger facebookového profilu Ešosu. Tak pojďme se, ty místa, který, není to, nebo takhle, když se vracíte, že jo, vy se vracíte do svého domovského přístavu a nejezdíte furt stejnou trasu dokola.
0: Takhle, já to uvedu trošku trochu díl.
1: Jo, určitě, určitě.
0: Já jsem si v roce 2018 koupil ve Skotsku loď, že ji tam budu mít třeba jednu až dvě sezóny a pak popluju někam do Středomoří, do tepla. A zjistil jsem, že je to tam tak krásný, že jsem zdaleka nestihl projet všechny ostrovy, přístavy, kotviště za těch 8 let, že mám stále ještě co objevovat. Ano, člověk se vždycky vrací na stejné místo, jezdíme na stejné ostrovy, ale je to po každý trošičku nějak jiný, těch míst, kde se dá krásně zakotvit, tam je nepřeberné množství ostrůvků. Když se podíváte na mapu, abych vám přiblížil tu oblast, já tam sice nevidím, ale že tam vidí, tak já kotvím loď kousek od Glasgow v městě Largs, to je na jich, tady jak je Glasgow, ano, v městě Largs, a ta oblast, kterou se plavím, je od Largsu na severozápad až na vnější Hebridy. Když to zmenšíš, tak to je úplně ten pás ostrovů vlevo nahoře. Uh-huh. 2 roky zpátky jsme pak z Hebrid pluli ještě na Orkneje a Shetlandy, což je na severu ještě nad pevninským, na takzvaný mainland, nad pevninským Skotskem. To jsou dvoje souostroví, Orkney a Shetland. A to je vlastně oblast, ve které se pravidelně plavím. A teď za poslední měsíc, nebo těch 25 dnů čistého času na moři, jsme pluli právě z Larksu na vnější Hebridy a pak zpátky. A jak cestou tam, tak cestou zpátky jsme po každý stáli někde jinde, viděli spoustu krásných míst, nádherný kotviště a úžasnou krajinu.
1: Je, funguje, já jsem to zažil v Holandsku tohle, že večer se zakotvilo trada do hospody, které byly v řádově v desítkách metrů.
0: No.
1: V přístavu, jak je to ve Skotsku?
0: Když tam ta hospoda je, tak to je. Samozřejmě jako uděláme. Ale zejména ty vzdálenější ostrovy občas nějakou hospodu mají, nebo mají jako místní social club, což je prostě takový podnik pro místní, ale oni jsou, Skotové jsou obecně velice přátelští, jako jo. A o Angličanech se někdy říká, že jsou takový studený čumáci, Skotové ne, tam opravdu jako jsou, to jsou skvělí přátelští lidé, hrozně rádi si povídají, strašně rádi si povídají s tím, kdo, odkud člověk je, jak se tam vzal, jak tam doplul, takže to jako vždycky člověk zajde, popovídá, ale rozhodně tam není tolik hospod, jak jsme zvyklí z Chorvatska nebo z Řecka.
1: Tak jsem dostal důtku tady od Honzy, že jsem použil jezdit místo plout slovo.
0: Ale tak jezdit místo plout, jako ano, člověk pluje a neparkuje loď a loď kotví nebo vyváže ji v přístavu, ale já si myslím, že v tom běžným jako
1: to je stejně jako slengu. Stožár a stěžeň. Jo, to je.
0: Takhle, tato loď nemá stěžeň a stožár je to, na co stoupá vlajka, že jo, to zdáme z toho, ze Saturnina. Ano, stožár je stožár a stěžeň je stěžeň.
1: Tak jo, to je od toho Honzy stále tady. A já mu tam pošlu pacičku. Tak, jak ty ostrovy vypadají tam? Jak je to složitý třeba tam zakotvit, když je tam asi bude divoký moře, oceán, že jo?
0: Takhle, je to, ono, divoký je, ale na druhou stranu je tam spousta míst, které jsou prostě skutečně velice dobře chráněný a člověk ale musí počítat, musí se neustále dívat na předpověď. Prostě předpověď je, ráno vstanu a probudím se a první, na co se koukám, tak se dívám na nějakou předpovědní mapu, dívám se na Met Office, což je jako britský meteorologický ústav, který vydává nějakou dlouhodobou předpověď, krátkodobou předpověď, podívám se na windy, na předpovědní modely, jak evropské, tak modely UK a vyhodnotím, kam popluju nebo jaký si zvolím kotviště. Prostě musím ho volit samozřejmě tak, aby bylo prostě bezpečný z hlediska zakotvení a jako třeba noci nebo toho času, co tam chci strávit. Takže jo, ale dá se vždycky najít místa, kde se dá zakotvit. anebo ty oblasti, kde to prostě kotvení není, tak člověk musí si naplánovat tu trasu, aby prostě přeplul. A to se pak může stát, že nepluje 20, 25 mil, ale 50, 60. To je prostě daň za to, aby se někam dostal.
1: A stává se vám často, že vás to sfoukne někam jinam?
0: Já snažím se tomu předejít, jako snažím se tomu předejít. Na druhou stranu se třeba stává, že chci někam plout a zjistím, jako, že ten vítr a ta předpověď je taková, že se prostě rozhodnu, že pluju někam jinam. No, vyloženě, že by mě to sfouklo, tak to musím zatím, musím to tady někde zaklepat a ne.
1: Já si pamatuju, myslím, že to bylo na Kirchschellingu, kdy se tam zajíždělo do přístavu při přílivu, jelo se do pravýho úhle a stihli to vždycky 4 lodě jenom.
0: To může být, ne, že by to byly zrovna jenom 4 lodě, ale prostě občas se stane, že člověk nestihne připlout do nějakého přístavu a musí čekat, než tam zase bude moc vplout. Takže je potřeba jako relativně pečlivý plánování. To se nám stalo třeba loni, když jsme pluli z Irska na ostrov Man a věděli jsme, že tam musíme doplout, je to tamhle v Irském moři uprostřed.
1: Jo.
0: A věděli jsme, že musíme doplout v určitou hodinu, nebo se přístav zavře a otevře se až za 6 hodin. Respektive za 12, jo, nebo za 10 hodin, podle toho, jak je to tam jako nastavený. Takže jsme jako měli nějaký dvouhodinový, tříhodinový okno, abychom jsme tam dopluli. Stihli jsme to, ale prostě stihli jsme to třeba o hodinu. Kdybychom se někde zdrželi na cestě, tak to nestihneme. A vyplouvali jsme prostě ve 3 hodiny ráno, kvůli tady takovýmuhle prostě oknu. Tam si jako nevybereš, to ne, že stanu v 8, zajdu si na kafe, dám si prostě snídaně a v 9, v 10 hodin vypluji. Tady musím opravdu počítat s tou přírodou, s tím odlivem, přílivem.
1: Islof, máte daňový ráj, že jo, myslím.
0: Je to daňový ráj, no. Je to daňový ráj.
1: Jak to tam vypadá v daňovém ráji?
0: Hele, jak to vypadá v daňovém ráji, nevím. Veď tam mám nějaký klienty, ale o tom jako mluvit nemohu. Nicméně je to tam krásné z hlediska přírody. Je to ráj motorkářů. Jezdí se tam Tourist Trophy. Proslavený závod, protože ten okruh má asi 62 kilometrů. Snad to říkám správně. Je to přírodní okruh. A navíc teda obecně na Island of Man neplatí kromě vesnic nebo měst, jsou tam 2 města, zbytek jsou vesnice, tak tam neplatí omezená rychlost, takže tam mimo městy můžeš jezdit, jak to jede. Já jsem si půjčil z půjčovny nějakou Kiu a rozohnil jsem ji na celých 80 km v hodině, protože ona víc nejela, ale věděl jsem, že jedu víc, než bych mohl.
1: No a tak pojďme se podívat teďka na konkrétní místa, jestli se o nich můžeme povídat.
0: Konkrétní místa?
1: Čem se liší třeba ty ostrovy? Jsou odlišný?
0: Jsou odlišný, určitě jsou odlišný. Ono to, já dám třeba příklad na ostrov Lewis and Harris, což je na Severních Hebridech, nebo tady tenhle ten ostrov.
1: Jo.
0: Severní polovina je nízká placka. Je to opravdu nízký placatý ostrov a od, dejme tomu, takový menší jižní poloviny, tak jsou tam relativně vysoké hory. S tím, že vlastně ty hory jdou od nuly, jdou od moře a ty je vidíš prostě od hladiny až nahoru, tak máš pocit, že jsou opravdu obrovský. Oni jako nedosahujou, to nejsou jako tisícovky, nebo možná dosahují nějaký 800-900 metrů, ale ty jsou prostě velmi ostrý ty kopce a na jednom ostrově máš dvě úplně jiný klima. Jo, prostě jižní část je horská, severní část je prostě placatá, bez lesů, tam jako je to relativně vysoko z hlediska zeměpisné šířky, to je nějaká 58. rovnoběžka severní šířky, takže tam už neroste moc stromů, je to většinou kosodřevina. Třeba co je zvláštní, člověk by nehledal moc archeologických památek, ale tady na tom ostrově na Lewis and Harris a na Orkneyích, na Shetlandech jsou megalitické stavby, které jsou starší než je Stonehenge, jsou větší než je Stonehenge, pocházejí 3000 let před Kristem, nikdo v zásadě neví, kdo je postavil.
1: Že zrovna tam, že jo?
0: No a navíc, proč zrovna tam?
1: I když možná teď je tam zima, jo, ale možná před těmi 3000 lety, já teď neznám.
0: Ale ono je zvláštní, jak se tam na tom ostrově dostali. Myslím si, že nebylo, protože se jako jedna z teorií je, že tam lidé došli po ledovci, že tam se jim podařilo projít po zamrzlý moři. Co tam dělali, proč to kdo postavil, jaká to byla civilizace, jakou měla kulturu, o tom se v zásadě vůbec neví.
1: Což je, vlastně takhle já se vždycky si kladu i tuhle otázku, když projíždíš jenom Alpama nebo Dolomitama a vidíš, že baráky stavili lidi opravdu ve výškách na strmých svazích a říkáš si proč?
0: No, já na tohle téma dám jeden příklad, když ještě od Louisen Harris jdeš 40 nebo 50 mil na západ, tam je souostroví St. Kilda, je takový malý souostroví, myslím, že ho tam teďko máš.
1: Jo, jo.
0: Já jsem na něm byl, je to asi 8-9 let, jsem na něj doplul. Teďkom jsem před měsícem jsem chtěl na něm plout, ale kvůli počasí jsme prostě museli plout jinam, protože nebyla možnost tam plout, nebylo dostatečná časový nebo respektive nebylo jako weather window, jako okno v počasí, abychom tam bezpečně dopluli, zakotvili a pluli zpátky. A to je místo, kde, které je obydlené asi 3-4 tisíce let zpátky a v zásadě ty obyvatele až do počátku 20. století žili úplně ve stejných podmínkách. Je to jak kulturní, tak historické heritage UNESCO a je to neskutečně nádherný magický místo. A takovýchhle ostrůvků, malých ostrůvků je tam strašně moc.
1: Tohle mě překvapilo. Já si tady kupuju mlíko od jerseyských krav, tak jsem se zase koukal, že tam prostě krávy jsou historicky, jak byly oddělený.
0: Ano, ano.
1: Tak oddělený od ostatního světa. Tak to plemeno má i úplně jinou skladbu mléka. Všechno nechápu.
0: To je na té Kildě taky. Tam je plemeno jako historických ovcí, které je chráněno zejména proto prostě, že je to plemeno staré 6000 let, které by nemělo, které nemá jakékoliv křížení. Jo, které se nikdy prostě nekřížilo s nějakou jinou ovcí, takže proto je to i velice jako velice zácný a zajímavý. A takových míst, ano, teď vidím, že jsi našel fotky. Jo. Tohle jsou takzvaný black house, black houses.
1: Já když vám doporučím, když si zadáte do map St. Kilda nebo St. Kilda.
0: Nebo St. Kilda.
1: St. Kilda, tak se vám objeví obrázky, které jsou nepředstavitelné teda.
0: Neuvěřitelný. A ještě doporučuji si najít nějakou historii, protože z toho místa lidé byli násilně vystěhováni, tuším 1925, neberte mě teďkom za slovo, to je prostě jim, jako Británie nebyla schopná zajistit jakýkoliv podmínky, ale oni tam žili v zásadě jak v době kamenné až do toho 20. století. A nechci říct, že dneska žijou v Británii nebo na těch ostrovech v době kamenné, to určitě ne, ale není neobvyklý, že se, je běžný, že se topí rašelinou dodnes.
1: Jo.
0: Byli jsme teďkom v jednom blackhouse, kdy ta rodina ho opustila 1960 a ten blackhouse vypadá jako kamenná stodola s nízkým stropem, vchod má asi metr, aby neunikalo teplo, žili tam v podstatě s jedním, dvěma kravama nebo ovcema, aby prostě tam měli zachovaný teplo, topilo se rašelinou na otevřeném ohništi a žili tak ještě ve 20. století, v době, když už vlastně u nás nebo kdekoliv jinde Evropě už panoval prostě moderní doba. Je to zvláštní, je to jako fakt jako specifický a ten život na těch vzdálených ostrovech dneska je tvrdý, ale před pár lety byl ještě tvrdší.
1: To si právě říkám, teďka, když je to jednoduchý spojit se vzduchem, že nebo zavoláš si od tam, ale když jsi byl odříznutý a věděl jsi, že každý první středu v měsíci přijíždí loď.
0: No tam na té Kildě ještě jedna taková jako zajímavá perlička, tam existovala takzvaná St. Kilda Post a ti domorodci, když něco potřebovali jako z pevniny, tak vzali v pozdější době lahev, ale v dřívější prostě ovčí měšec. Ten zavázali, na dřívko napsali vzkaz, hodili ho do moře a věděli, že za nějaký týden dopluje na Hebridy, prostě v důsledku proudu a převládání, jako převládajícího počasí. Tam ho někdo našel, podíval se, komu to má doručit a doručil to. A tohle opravdu jako fungovalo.
1: No, takže si napsal, že ti došel Ingoust a za půl roku ti...
0: Ani za půl roku ti něco možná dovezli.
1: To je neskutečný. Jak je to, když jsme na to narazili s proudy? Tam. Proud je také nepřítel, ne? Jachtaře.
0: Proud je přítel i nepřítel. Takhle, proudy jsou hlavně mezi ostrovy. Jo, jakoby mezi ostrovy. Proud prostě 6 hodin teče západním nebo jedním směrem, přitýká z oceánu a pak 6 hodin odtéká a mezi tím je takzvaný slack, čili hodinka klidu. A člověk proud může využít, to znamená hezky se s ním svést, pak je to paráda, kdy prostě jachta zdvojnásobí rychlost za místo 5-6 uzlů, člověk najednou jede 12-13 a prostě všechno to utíká, to jako Formule 1. No ale když si to špatně vypočítáte, tak prostě plujete proti proudu a se snažíte sebe víc, tak se ani nehnete.
1: Jenom pro zajímavost, úzel je...
0: Úzel je jedna námořní míle za hodinu, jedna námořní míle je jedna minuta zeměpisné šířky a v přepočtu je to 1,852 kilometrů, takže, ale tradičně se v námořničině udává všechno v těchto jednotkách, které vychází vlastně z 60kový soustavy. Historie sahá až do doby Babylona, kdy 60kovou soustavu vymysleli. Ptolemaios a Eratosthenes zavedli prostě nějaký souřadnicový systémy a námořníci... V tom se jde furt. Ono to má hezkou logiku, protože ty máš čas v 60kový soustavě, ano, vzdálenost i rychlost, takže nic nepřepočítáváš, jedeš v jedněch číslech. Na moři a vlastně i v letectví se dodnes používají námořní míle a uzly jako pro rychlost.
1: To znamená, že když se zvýší ta rychlost na 10-12 uzlů, tak to až kolem 20 km za
0: hodinu. V zásadě ano.
1: Což už je dost.
0: Což je hodně. Ale to je jenom, když se to povede, když jde jako dobrý vítr a dobrý proud.
1: Tak se vrátíme zase na ostrovy. To jsme byli na Orkne, tam dělají nějakou dobrou whisky, že jo, někde.
0: Hele,
1: ty se suší.
0: Whisky dělají dobrou v celém Skotsku. To je musím jako pochválit. Já taky, když beru občas nějaký kamarády na plavbu, tak to nazývám Whisky Sailing Tour, čili prostě jako tour po destilérkách. Whisky potřebovala v minulosti dvě věci. Potřebujete vodu a potřebujete něčím tu whisky odvíst. Takže spousta destilérek je u mořského pobřeží, samozřejmě neplatí to pro destilérky, které jsou Highlands a tak dále, ale na spoustě ostrovů je množství destilérek. Asi nejznámější je ostrov Isla, kde jich je 11 funkční a jedna se staví, že je tam asi třeba 3000 obyvatel. Teď když půjdeš ještě trošičku na jich, na té mapě, ještě kousíček, na jich, směrem dolů. Ano.
1: Tady.
0: Tamhle, ostrov Isla, to je přesně on. Tak na jihovýchodě je přístav Port Aline, což je, ten je pojmenovaný po manželce místního nějakého hodnostáře v 19. století, tam je krásný přístav, to je přesně ono. A na tom ostrově to je meka všech viskařů, protože tam je prostě kam 11-12 destilérek, všechny můžete si projít, můžete se tam zastavit, prohlídnout tu výrobu, ochutnat whisky. Tam speciálně na těch ostrovech je takzvaná pítová nebo kouřová whisky, ona se ten slad se zauzuje rašelinovým kouřem. Někomu to úplně nechutná, já to mám osobně velice rád.
1: No tohle je rozdíl vlastně mezi skotskou a irskou whisky, že jo? Protože irská nepřichází do kontaktu s kouřem jako takovým.
0: Irská ne, ale ne všechny skotský jsou píty. Jo? Jo. Jsou skotský whisky, který taky nepřichází do kontaktu s kouřem. Jo? Ale tradičně whisky, který se vyrábí na ostrovech, tak ty jsou takzvaně pítový nebo kouřový whisky, který mají, tam prostě ta rašelina se používala ještě nedávno a v některých případech jako dodnes k tomu, aby se topilo, takže oni tím i sušili ten slad a proto to má tu, když jste pak někde jako na oblasti Spiceside nebo Lowlands, Highlands, tak jako na mainlandu, na pevnině, tak tam už nejsou takhle ty kouřový whisky.
1: No já jsem jednu pil a ta byla i slaná dokonce, protože jí ty sudy byly zalívaný mořskou vodou.
0: Oni říkají, že tam tu cítíte chuť toho moře.
1: Já whisky nemám rád, jo.
0: Já docela jo, mě to docela chutná. Jezdím s jedním kamarádem, který je velký odborník na whisky, Vašek Rou, čím ho zdravím srdečně, tak jsme spolu byli několikrát v této oblasti a on nám o tom je schopen povídat jako hodiny a hodiny, protože to je velký koníček. A teď jsem se měl kluky za posledních 14 dnů, to byli kluky kamarádi s Chrudimi, ti mají malý viskarský klub Chrudimi a ti taky jsme spolu objeli malý destilérky, kde vlastně se člověk běžně nedostane.
1: Jo, i malé město žije, že jo? To, že si v Chrudimi neznamená.
0: Ano. Moje žena je z Chrudimi, nebo bydlí v Chrudimi, takže tam mám spoustu přátel a s nima právě taky jezdíme po těch destilérkách a byli jsme teď 14 dní spolu.
1: No já jsem takhle obcházel zase Valle d'Ouro. Mm-hmm. nebo dole potom v portu jsme obcházeli ty jednotlivý portský, no 8 sklepů jsme navštívili. 8 sklepů a špatně to dopadlo.
0: Špatně to dopadlo.
1: Ale... Nespinkali jsme v autě na parkovišti.
0: Proto... U mě to špatně dopadnout nemůže, protože já, když jsem jako kapitán nebo velitel té jachty, tak jsem ve službě 24/7. Prostě mám za to odpovědnost. To znamená, já si dám s klukama občas malou skleničku, ale opravdu jako jednu a tím to prostě končí, protože mám zodpovědnost za ty lidi, cokoliv by se stalo, tak jde na můj vrub, takže já prostě nemohu jako pít.
1: A ani pojišťovna nehradí.
0: A samozřejmě pojišťovna nehradí, jsem právník, vím, co jsou výluky z pojištění, ale prostě hlavně jako ani to nepotřebuju, tak se vždycky postarám o tu posádku, když to někdy jako přeženou.
1: Jo.
0: Ale ono není dobrý na to moři to přehnat, protože ta kocovina je spouštěč mořský nemoci a když je vám špatně z alkoholu a do toho jsou nějaký vlny, tak pak to není prostě příjemný.
1: Double pleasure.
0: Jako. Ano, ano, double pleasure.
1: Hele, dělají se kontroly na nebo jaký je vodní právo, že tě můžou zastavit třeba policie?
0: Ano. Může tě zastavit pobřežní stráž, policie. Ve Skotsku se mi to nikdy nestalo. Opravdu jako nikdy. Nestalo se mi to teda ani, jednou se mi to stalo v Chorvatsku, ale tam to byla pobřežní stráž jako hraniční kontrola. Ale vím od kamarádů, že se to občas stane v Chorvatsku, když prostě zkontrolují kapitána, jestli nepožil alkohol a jestliže ano. Ono většina zemí má limit stejný jako pro řízení. To, co platí za volantem, tak platí i pro loď.
1: Ono je to dost nebezpečný, ne? Když neodhadneš.
0: Je to nebezpečný a ta zodpovědnost
1: tam prostě... Luď se nedá zabrzdit, jo?
0: Luď se nedá zabrzdit, přesně jak říkáš, no.
1: Když dostane smyk.
0: Tak ono, tak soustavně jedeš trošku ve smyku z té lodi, protože loď nejede rovně. Ty někam loď směřuješ a ona někam pluje, má takzvaný snos, takže ona jede vlastně takovým soustavným smyku.
1: No to je, jak jsi říkal, že jste byli taky na tělku, tak tím, že nemá kýl, tak tam dostaneš smyk na to tata.
0: Tam je to hned, no.
1: Tak se podíváme ještě na nějaký ostrovy. Kde se vám líbilo nejvíc, nebo který je vaše srdcovka, kam se rádi vracíte?
0: Moje srdcovka je jednak ten Port Ellen na té Isle a pak mám ještě dvě, které asi jako zmíním. Jedna je ostrov Iona. Když se podíváš teď, jak to máš uprostřed,
1: jo.
0: Ostrov Mull.
1: Ano.
0: Jestli ho vidíš, tak na tom spodním, trošku teď jeď nahoru s mapou, ne, promiň, na druhou stranu, ještě kousek. A teď úplně dole je tam takový maličký ostrůvek.
1: To já tady šermuju teďka myší a pojíždíme na tom, protože nikdo z vás to nevidí.
0: Já myslím, že se to sdílí.
1: Ne.
0: Tak západně od ostrova Mull, opravdu asi jedna až dvě míle, je ostrov Iona. A to je místo, kam se, odkud se šířilo iroskotské křesťanství v 7., 8., 9. století. Je tam pohřebiště skotských králů, je tam pohřben král Macbeth, je tam opatství svatého Kolumbána, což byl svatý Kolumbán, je patron Skotska. A to místo má neskutečnou atmosféru. To je prostě opravdu jedno z nejhezčích míst, kde jsem na světě byl.
1: A já se koukám, to jsou v podstatě skály a tráva.
0: Skály a tráva. Tam už jako občas nějaký stromy tam rostou. Ostrov Mull má docela hodně lesů, ale ty byly uměle vysazený a těží se tam normálně dřevo. Takže to je jeden ostrov, který mám strašně rád. A kousek sever...
1: Kdybyste ho, pardon, hledali, tak se píše i ona.
0: I ona. A ona se čte i Iona. Ona se nečte Jona, oni to čtou jako Iona. A můj další zamilovaný ostrov je ostrov Canna. Teďkom rychle našel. A to je malinký. Jo, ano, to je myslím, ano, to je ono. To je malý ostrov. Na dohled je ostrov Rum, takový poetický jméno má. A ten ostrov je zase, žije tam asi 50 obyvatel, má takový krytý přístaviště. Jedna takových perliček, když jsem je viděl poprvé, tak jsem byl úplně nadšenej. Tam je obchod otevřený 24/7, protože je prostě otevřený, a když člověk něco potřebuje, tak si to vezme, napíše do sešitu, kolik vzal a zaplatí. Bývaly doby, kdy se to dávalo do nějaký kasičky, prostě jasně. Kasičky, ale protože prostě musíme jít s dobou nebo jdou s dobou, tak je teďkom tam platební terminál, takže tam naťukáte, kolik to stálo, pípnete kartu, protože ne vždycky člověk má u sebe peníze, tu kartu máte všude a funguje to skvěle. Takže to je mý třetí místo a ještě zmíním
1: úplně... A čím je specifická? Jsem viděl zarostlý skály veliký a...
0: Že já vlastně nevím, je prostě krásná. Je to tam fakt jako...
1: A jaký jsou tam lidi tím, jak oni jsou izolovaní, že jo? Není jednoduchý se dostat na pevninu, nebo jezdí často na pevninu, nebo...
0: Trajekt tam jezdí, myslím si, že dvakrát týdně. Občas tam jezdí nějaká výletní loď a pak tam jezdí jachtaři. Lidi obecně na těch ostrovech jsou velmi...
1: Poprosím, natoč si mikrofon, tyka, jak ses zaklonil. Jo.
0: Lidi obecně na těch ostrovech jsou velmi komunitní. Oni žijou prostě pospolu.
1: Oni musí, že jo?
0: Oni musí. My jsme jednou potkali někde nějaký putice takovýho přiopilýho rybáře a ten nám řekl, dívejte, tady každý každýho naštval, každý se pohádal, každý každýho osouložil, ale každý každému odpustil, protože tam to prostě jako jinak nejde. Oni žijou v nějaký komunitě, oni prostě musí žít v nějakým společenství, ty lidi si pomáhají a ono se to přenáší i na ty jachtaře, co tam jako jezdí. Protože když tam prostě přijedete, máte nějaký problém, takže lidi vám pomůžou. A když nemáte problém, tak se prostě slezete na jedné lodi a popovídáte si o vašich zážitcích, plánech, životě a pak prostě plujete dál a jste třeba spojení na Facebooku a někdy se potkáte za pár let někde jinde možná. Přístavu. Možná. Někdy ne, ale už se mi stalo párkrát, že jsem potkal pár lidí. No a já zmíním ještě úplně poslední místo a tím ten výčet bych asi jako zakončil a to je ostrov Fair Isla, Fair Isla i, kam, že to píšu správně.
1: Isla tady píšu.
0: Isla, ano. A to je malý ostrov, který je přesně v půlce cesty mezi Shetlandama a Orkneyma. Na ten ostrov se dá doplout jenom lodí, v zásadě jenom plachetnicí, protože tam nejezdí běžný trajekt. A je tam teda ještě jako letiště, kde můžete přistát nějakou malou cesnou. Jo?
1: A vidím, že tam lidi žijou taky.
0: Je jich tam 50, těch lidí. Mají školu a jeden místní nám říkal, že je to super, že letos už budou mít 4 žáky, předtím měli jenom 3, takže to prostě jako jsou z toho nadšení. Samozřejmě ti domorodci tam mají hrozně problémů, že jo, tam není dostupná zdravotní péče, tady se vám něco stane a máte za 5 minut záchranku, tam musí přilítnout vrtulník a ten tam letí jako půl hodinu, než se tam někde dostane. Ale když si najdete fotky z toho ostrova, tak tam jsou papuchálci, což je takové jako...
1: Těch je mám tady, to je nádherný pták.
0: Puffin anglicky, papuchálek česky, je to takové jako, vypadá to trošičku něco mezi tučňákem a papouškem a na tom ostrově si sednete do trávy a oni za 10 minut pochopí, že vy nejste jejich jako cílová skupina ani na sežrání, ani nechcete sníst a oni vás začnou ignorovat a prostě chodí kolem vás a hrajou si a povídají si, berou se mezi sebou a můžete je jako pozorovat, je to úplně fantastický. No. A pak tam teda žijou ještě ovce. A tím bych asi, tím si myslím, že výčet věcí, co tam žije, je ukončen.
1: No a když vy takhle dorazíte, tak chodíte na tury? Nebo
0: jo, hele, takhle.
1: Protože moje zkušenost z Irska je, že tam se nikam nedalo chodit, protože všechno bylo soukromý majetek, všechno bylo oplocený. Abych tam stála kaple, ty si k ní chtěl jít, tak ne, protože kolem všude byly paskviny, no.
0: Ve Skotsku, na rozdíl od Anglie, je potřeba zmínit, že Anglie, Wales i Skotsko, byť jsou součástí Velký a Severní Irsko, byť jsou součástí Velké Británie, nebo United Kingdom, tak mají každý jiný právní předpisy, platí jiný právo. A ve Skotsku neplatí takzvaný trespassing law, ve Skotsku můžete jít kamkoliv, pokud to není majitelem výslovně jako zakázáno a v podstatě je to zakázáno jenom že nepůjdete nikomu na zahrádku. Ale jinak, když je někde zavřená brána, tak je zvykem, vy ji otevřete a zase za sebou zavřete, když je otevřená, tak ji necháte bejt.
1: Aby dobytek neutek.
0: Aby dobytek neutek, nebo aby ovce, tam jsou teda jenom ovce, aby neutekly. Ale oni se tam stejně toulají jako úplně všichni. Ono to funguje tak, že ti pastevci mají, každý má tu ovci nabarvený jiným flekem a pak je nějak seženou a vzájemně si jako rozdělejí.
1: Červená
0: doleva, zelená doprava a prostě je to tak. Takže ve Skotsku tohle to neplatí, vy můžete jít kamkoliv, vy dokonce můžete kdekoliv přenocovat, pokud to místo zanecháte ve stavu, jakým jste ho našli. Takže tam je úplně báječný, že opravdu se tam dají dělat výšlapy, túry. My nespíme někde venku, protože máme loď, tam na ní můžeme přespat, ale většinou někde přistaneme, jdem se projít, jo, hodinku, dvě, žena díl, já jsem takový trošku línější, ale uděláme
1: tak
0: si procházku.
1: Tak má to rozdělený, že jo, ty se... postaráš.
0: Já se postarám o loď a ona se postará
1: o výšlap,
0: přesně tak. A já třeba ještě jenom u tohohle ostrova zmíním jednu věc. Tam je opravdu maličký kotviště pro nějakých 5-6 lodí. My jsme tam zakotvili takhle vedle sebe. Je to takhle vpravo nahoře, jak tam je takový ten maličký záliv,
1: vidím.
0: Ten ze severu. A prostě jsme si jako ty vedlejší lodě, jsme říkali, hele, když jsme se tady setkali, tak pojďme se potkat na jedné lodi, uděláme společnou večeři, sešli jsme se tam Češi, Poláci, Norové, Angličané, Francouzi, 10 lidí v lodi, každý přinesl něco k jídlu, něco k pití, strávili jsme báječný večer, vyměnili jsme si vzpomínky, zkušenosti a jeli jsme dál. Ale byla tam ještě jedna, tam jezdí, občas tam kotví research loď, která dělá výlovy hlubokomorských ryb, bere z nich vzorky kvůli nějakým, nevím, prostě
1: netuším, mikroplasty a všechno.
0: Mikroplasty a tak dále. Ale ty vzorky nevyhodí, ona prostě zamrazí ty ryby, postaví je na molo a domorodci nebo jachtaři si ty, prostě, si ty ryby vemou, takže si vezmete metrovou tresku a máte krásnou večeři.
1: To je jako brambory přebytky. Že?
0: Jako přebytky brambor, tak jsou tam přebytky ryb.
1: Co tam ty lidi vlastně dělají? Takhle, když tam žije těch 50 lidí, jo.
0: Ale něco málo z turismu, ale tam je to opravdu jako málo.
1: Právě tohle není takový to, že by si tam zakotvil, vytáhl zlatý plavky a popíjel. Jo.
0: Je to těžký. Jako obecně platí, že je tam úbytek lidí. Mladí prostě odcházejí, nemají práci. Platí to na všech těch ostrovech.
1: A tam se ani moc neseznámí, že jo?
0: tam neseznámíš.
1: Protože když řekne, skočíme do hospody, možná zbalím nějakou holku,
0: jo.
1: Tak je to sousedovic dcera maximálně.
0: No, hele, je to těžký a sestřenice. Všichni no. Říkají, že to prostě jako, že ta mladá generace jako odchází do měst, no. Pak se tam třeba jako vrátí se tam s rodinou, ale zrovna na tom Fair Island je nějaká výzkumná stanice pro pozorovatele ptáků, jo, že tam prostě nějaké jako bird research centrum, takže tam dostane práci 2-3 lidi, je tam jeden obchůdek, ale jak tam chcete sehnat práci, no. Asi to není určitě jednoduchý.
1: Jo, protože stát se pastevcem už není asi ten ideál z dnešního pohledu.
0: Jako chovat ovce jde, ale koho by to bavilo celý život, no. Prostě je to dřina.
1: Je to takový slow, že jo, potom. Ten život.
0: Ale ten život je krásně pomalý tam.
1: Jo, no, když se koukám na ten Fair Island, tak tam se prostě kamkoliv se vydáš, tak za půl hodiny stojíš na druhém pobřeží.
0: Je někde. To asi hodinka z toho severního konce na jižní a hodinka zpátky, jako jo. Tam, a jak jsem říkal, že ti lidi jsou skvělí, my jsme šli na procházku a já chodím docela rychle a najednou prostě jako žena furt nešla půl hodiny, hodinu, tak pak najednou vidím, že už teda jde, tak si říkám, jako kde byla. A říká, no, jel kolem mě nějaký starý pán autem, zastavil, sundal okýnko a hodinu mi vykládal, jak se tady mají. A pověděli celou historii všech rodin, celého ostrova, prostě měl potřebu, si povídal, měl potřebu to sdílet.
1: To je super, ne?
0: Je to báječný. Ten život tam plyne pomalu, je to krásný. A to je důvod, proč tam vlastně jezdím na ten sever, když se vlastně vrátím k tomu našemu tématu úplně na začátek.
1: Tam to je pravda, že tam se nespěchá, protože
0: ne.
1: Tam, když zrychlíš, tak maximálně budeš někde o 5 minut dřív. Jo.
0: No, tam nemá smysl spěchat.
1: Takhle se mi líbil Aran Islands,
0: jo.
1: V Irsku. A tam jsem se dočetl, a to je nepředstavitelný, že tam jsou asi 4 auta na ostrově jenom. A jedna silnice. A že byla jednou taková mlha, že ty řidiči jeli a vykláněli se z okýnka a srazili se hlavama, jako jo, v té mlze. Jako úplně na férovku, pak je musel někdo ošetřit.
0: Úplně to uvěřím.
1: Tam se mi líbilo teda, akorát není vám zima? Tam se nedá moc koupat, že jo? Protože vždycky, když člověk jede k moři, tak si chce vykoupat, jo, nebo zaplavat.
0: No, jako nedá se tam koupat. Takhle, Británii omývá Golský proud, který má obrovskou výhodu, že celoročně má stejnou teplotu, pohybuje se mezi, já nevím, 12-14 stupni, to moře celoročně, takže ve Skotsku nejsou zimy, jak jsme zvyklí u nás. Tam prostě málo kdy jde teplota pod nulu. Na druhou stranu v létě jde málo kdy teplota nad, dobře, v létě možná 20 stupňů maximálně, ale spíš jako průměrná teplota je nějakých 15 stupňů. Když je sluníčko, tak 20, 25, když opravdu to žhne, ale to je maximum. A třeba loni to bylo 14. července ve 2 hodiny 35 až 38 minut a pak už bylo standardní skotský počasí.
1: Tohle jsme zažili v Irsku, kde nám lidi říkali, že my jsme tam byli, ještě než se narodila dcera, tak v 90. Jo, a to nám říkali lidi, že máme kliku na super léto, protože už 2 dny nepršelo.
0: Ano, ano.
1: Což bylo velmi zarážející.
0: Jo, to se stane. I když teda musím říct, že za těch 10 let, co tam jezdím, tak místní říká, že i tam ubývá srážek. Jo? Jo. Nám to tak jako nepřipadá, protože tam v zásadě prší každý den. zvlášť jako na jaře a na podzim, tam zažijete čtyřroční období během 4 hodin a neustále to cykluje prostě. Je prší, je škaredě, tak zůstanu pod palubí nebo v hospodě, ono za hodinku bude zase hezky, jo? To je jako super. Ale obecně jako tam je úbytek srážek i v tom Skotsku. Byť nám to jako nepřipadne.
1: No jak jsi říkal o těch, že ta teplota nemá ty výkyvy, tak mě překvapilo, že v Irsku měli lidi palmy a cykasy venku celoročně.
0: Ano, ano. A hodně lidí překvapí, tam nemají, tam není izolace na barácích. Mnoha domech nemají topení v celé Británii. Tam jsou třeba kamna, jako normálně buď na dřevo, nebo teďkom na plyn, jako, nebo nějaký přímotop. Ale jak jsme zvyklí u nás, že podlahový topení a zaizolovaný,
1: no
0: a tak dále, to tam není. A oni jsou zvyklí na to chladnější počasí, jo. Já bych do té vody, já jsem do té vody v životě nevlez. Teda jednou jsem musel, protože jsem potřeba něco odvázat, ale jinak bych tam nevlez dobrovolně. Ale ono vysvětne sluníčko a teďkom jsme viděli, jak se lidi prostě, děti se koupou v moři a jim cvachtaj se tam, já bych tam nedal ani palec. Já,
1: tohle jsem tady říkal právě na Oran Island, jsme na pláži viděli, jak děti si pinkají ve vodě do pasu a pinkají si nafouklým balónem. Tak jsme prostě vlezli do vody, hele, byl jsem do půlky lejtek.
0: A konec.
1: A když mi zčernali nechty, tak jsem šel radši ven, jo. Protože to se nedá. V čem jsou ostrovy hezčí než to kontinentální Skotsko? Protože to má taky svoje kouzlo určitě.
0: Takhle, kontinentální Skotsko je krásný. Já určitě nevím, že si jsou hezčí, ale ty ostrovy mají tu výhodu, že tam těch lidí je jako výrazně méně. Problem. Že tam se opravdu dostane jako málo turistů. Na některé ostrovy třeba, jo, které jsou spojené mostem nebo pravidelným trajektem, ale na spousta těch zapadlých ostrovů tam prostě jako nikdo nejezdí, takže oni jsou jako neobjevený turismem a už vůbec ne masovým turismem, to tam prostě jako není. Když tam potkáte, tak tam potkáte občas nějaký
1: dobrodruhy,
0: anebo prostě lidi s batohem, který jdou na nějaký jako trek a podobně. Chtěl jsem říct trampy, ale ten tramping je česká záležitost, jo. Ale prostě lidi, kteří to jako chodějí, nebo hodně cyklistů tam je, kteří to projíždějí, jo, batoh na kole a jedou, ale není to masový turismus. Jakmile přijedete do Glasgow nebo Edinburgh, jak říkají místní, úplně zvláštní, tak tam jsou prostě davy japonských turistů a všichni cvakají foťákama a člověk se z toho může úplně zbláznit. No.
1: Už je to normální prostě.
0: Jo. Když to tam prostě nikdo nejezdí, anebo tam prostě maximálně přijde jako pár lidí na výlet, takže tam jako nejsou. No.
1: Povídej.
0: Hele, možná jenom teď jsem se dotkl. Skotsko má ještě jednu zvláštnost a to angličtina, protože lidi, co umějí dobře anglicky,
1: ve Skotsku
0: se budou velmi ztrácet, protože skotský přízvuk je opravdu specifický a velice často jim nerozumí ani rodilí Angličané. Ten prostě accent jejich je tak zvláštní, že si na ně člověk musí jako dlouze zvykat. Já tím, že tam jezdím posledních 10 let mnohokrát do roka, tak už to mám trošičku v uchu a pár lidí mi říká, ale ty seš ze Skotska, jako když mluvím s nějakým cizincem anglicky, protože ten přízvuk jsem chytl. Ale je to takový jako místní specifikum, že ani Skotům nerozumí rodilí Angličané.
1: Můžeme uvíc příklad?
0: No teď jsem třeba říkal Edinburgh. Prostě místo, aby se to četlo Edinburgh nebo něco podobně, tak je to Edinburgh. Jo. Jo. A mají spoustu zvláštních slovíček. Little je malý v angličtině, ale Skotové řeknou wee. Dvojité wee. Jo, řeknou it's a wee. Je to malé. Jo, prostě mají svý vlastní slova. Jo, já nechci asi napodobovat ten skotský přízvuk, ale je to jako, je to zvláštní.
1: Byť je to angličtina, je to skotština prostě.
0: Je to skotština, je to skotský nářečí. A čím jste dál od mainlandu, když jste na těch ostrovech, tak ten přízvuk je výraznější a výraznější. Mnohdy mluví ještě Gaelic, což je jich jako řeč původní, kterou se chvilku byli nuceni odnaučit, pak teď se ji zase musí učit, protože tam je nějaký jakoby národní obrození nebo galské obrození, takže se děti už zase učí Gaelic ve školách, ale je to jako zvláštní, ten jazyk je trošku, ne trošku, ta skotská angličtina je opravdu jako jiná, než je to, co jsme se učili v učebnicích, než je britská, americká a tak dále.
1: Já si myslím, jak jsi říkal, že na těch ostrovech zvlášť, kde byla úplně izolovaná, vytvořili si
0: úplně
1: vlastní, tak stačí se u nás dostat někam do kraje.
0: Přesně.
1: Nerozumíš.
0: Na Valašsku na Kotárech a člověk už nerozumí pomalu.
1: A je konec češtinou, no. Takhle mi nerozuměl, když jsem se přeskěhoval z Brna do Prahy. Tak jsem tady trpěl jako zvíře. Protože jsem na základce neznal.
0: Tak ještě se zvrátil do města.
1: Jo, no ale byl jsem aspoň ve městě, no. Teďka jenom takovou věc. Můžou si na skotský moře troufnout lidi, kteří sice mají papíry, ale zatím vždycky jezdili to Jaderský moře nebo něco takového?
0: Musí umět přílivy a odlivy. Je to základ. Tam prostě se nelze bez znalostí, opravdu dobrý znalosti, jak fungují přílivy, odlivy. Ten jachting jako takový je všude stejný prostě, jako když jste dobrý jachtář, jede to na vítr, umíte jachtat, ale v tom Skotsku nebo celý Británii nebo v přílivových oblastech musíte umět perfektně přílivy, odlivy, protože bez toho se tam opravdu jako nedá. To není nic složitýho, to není jaderná fyzika, ale je to potřeba se naučit, takže je nutný mít u nás aspoň takzvaný průkaz Bčko. Jo, což je prostě jako pokročilejší průkaz než Cčko, anebo si udělat tu britské RYA, RIU, Day Skipper nebo Coastal Skipper, abyste ty přílivy, odlivy prostě se naučili a naučili se s tím pracovat.
1: Jaký je tam rozdíl mezi výškou?
0: On není nějak extrémní, tam je jako do 3 metrů. Jo, na jihu Británie, ve Francii může být 10-12 metrů. Tam je třeba maximálně 3-4 metry v některých obdobích.
1: I to změní proporce, jo?
0: I to změní proporce, ale hlavně jsou tam významný proudy a ty jsou jako možná ještě důležitější než samotná ta výška té vody. Jo, takže je prostě potřeba vědět, jak se s tím pracuje, umět číst přílivové tabulky, umět číst Tidal Atlas, což je kniha, kde to máte popsaný v nějakých časech.
1: A jak se tam dá dostat? Tedy do toho...
0: Do Skotska.
1: Protože do Skotska letíš někam do Edinburghu.
0: Edinburgh nebo Glasgow, je to v zásadě. Dneska lítají nízkonákladovky, Jet2, Easywing, Ryanair, úplně v pohodě.
1: Pak se tam musíš nějak dotlačit, jo?
0: Pak se tam dotlačíš taxíkem nebo dopravou, vlakem, autobusem, což je jako docela v pohodě. Na mainlandu to funguje úplně bez problémů. No a pak skočit na loď a odplout.
1: No, pak už to je jednoduchý.
0: Pak samozřejmě. Už je to jednoduchý.
1: A dostat se do toho přístavu. Kdo se vám o to stará, o tohle, když tam nejste? Si platíte v rámci...
0: Ne, já si platím přístav, já si platím marínu, mám tam kamarády vlastně, od kterého jsem tu loď koupil, jsou to Češi, Dany Drahoš, Aleš Kavka, kteří mají jachtařskou, jak na charter, ale hlavně na výuku jachtingu. A jsou to kluci, který vlastně to Skotsko, by se dalo říct, že otevřeli pro Čechy. Začali tam první dělat kurzy v češtině, začali tam ty lodě půjčovat i pro Čechy. Já jsem se tam díky nim dostal, protože poprvé jsem šel k ním na kurz, pak jsem si koupil loď a je to přátelství, když potřebuji s tou lodí nějak pomoct, tak mi pomůžou, poraděj prostě, když nebo se postaraj, zavolaj, něco podobného. Ale je dobrý tam jako někoho mít, kdybych neměl tady ty, jak bych musel mít prostě nějaký jako místního, ale je fajn, že tohle jsou jako čeští kluci, kteří se tam dostali před 20 lety a dělají tam tu jachtařinu, dělají to skvěle.
1: Ty, když jsem viděl ještě ty obrázky, dostal ses někdy do úzkých v těchto mořích? Jak je to velký to riziko, že?
0: Ale riziko je, určitě jsem se dostal do situace, kdy jsem si říkal, sakra, to už jako...
1: To už je moc.
0: Jako. To už je moc. Ale snažím se tomu předcházet, snažím se prostě být extrémně konzervativní, protože je potřeba k tomu moři mít strašnou pokoru. To moře je prostě větší, než jsme my. To moře nám vždycky ukáže, můžeme mít, kolik chceme kartiček, můžeme mít, kolik chceme na Pluto, ale prostě moře ukáže, kdo je tady pánem. Počasí nám řekne, kdo je tady pánem. Takže se snažím být hrozně konzervativní a když z toho nemám jako dobrý pocit, tak si řeknu, hele, dám si raději fajfku přístavu, udělám si kafe, nebo si dám čaj s mlékem, samozřejmě, jak jinak. A počkám, prostě strašně se
1: nemá
0: snažím...
1: Nemá smysl to urvat za každou cenu.
0: Ne, prostě. Přesně, neurvat to za každou cenu. Počkat i za cenu toho, že změním plány. To jsem udělal třeba minulý týden. Chtěli jsme jet na tu St. Kildu, dlouho jsem přemýšlel, jestli pojedu nebo ne, a pak jsem si řekl, hele, nemám z toho dobrý pocit, že to počasí bude dobrý, počkám. Jo, možná, kdybychom jeli, tak tam doplujem, nic se nestane, ale říkal jsem si, hele, popluju tam raději za rok, když budu mít jistotu, že to bude bez problémů.
1: Na ta St. Kilda, já se koukám, je hodně daleko, že jo, od těch...
0: Je to nějakých, při dobrém větru minimálně 12-15 hodin plavby.
1: Jo.
0: Takže je to prostě kus cesty.
1: Teď, jak se říká, že tam je málo lidí, tak tady nehrozí žádný omylný srážky jako na Jadranu, že, kde těch lodí je spousta.
0: A takhle asi se to stát jako může, ale...
1: To by byla klika teda.
0: Byla by to klika, bylo by to něco, jak se srazili ti dva...
1: Na tom Iron Islands.
0: Přesně tak. Jo, opravdu tam není moc situací, kdyby se člověk musel jako vyhýbat a nevěděl kudy. Prostě těch lodí tam je pár. To je báječný. A to je vlastně jeden z důvodů, proč tam jezdíš. Jo, no nejenom, že jako je tam krásně, je tam nádherný prostě příroda, ale nejsou, nejenom, že tam nejsou lidi na těch ostrovech, ale vlastně člověk se ani moc, nejsou ti lidi na tom moři. Takže opravdu, my jsme třeba fakt jako až z Hebrid, než jsme připluli na Isle of na Mull, což je třeba 150 námořních mil, 3 dny jsme to pluli, já jsem nepotkal jedinou plachetnici, jako opravdu jedinou, a viděli jsme několik málo rybářských lodí, několik málo znamená třeba 3, a asi 2 velký nějaký kontejnerovky nebo jako dopravní lodě, jo. Prostě nikdo tam nebyl, máš to pro sebe, to moře.
1: Takže když hledáš opravdu ráj své introvertní duše.
0: Jo, ano, tak... když hledáš samotu někde, kde chceš být sám se sebou, chceš být s

0: Following Sea, Dobrý vítr a Následuj moře.
1: Jo.
0: Jo. A takže všem posluchačům Fair Winds and Following Sea.
1: Bezva. Děkuju moc za návštěvu a zase se uvidíme, až si přeskyhujete loď někam jinam.
0: Někam do tepla.
1: No třeba. Jinak příští týden vás k Ešusu pozvu opět, ale zatím nemám hosta potvrzeného, takže uvidíme. Stříček Míša, Rádio 1 a dnešní Ešus s Honzou Námořníkem.
0: Hezký večer.
2: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Stříčkem Míšou.
3: Reklama Rádia 1.
4: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
11: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, po druhé již ze studia Rádia 1 vám dneska přeje příjemný večer. Strýček Míša, vstoupili jsme do hudby za dobrou práci s umělcem, který se říká Ajvake, pochází z dánské Kodaně a to je asi tak všechno, co se mi od něm podařilo najít, kombinuje taneční hudbu s... No já se do toho nebudu pouštět, píše toho hodně o sobě. Tak, kombinuje prostě taneční hudbu, elektroniku, tribal music, tak jsem nedařil najít nějaký specifický český název, ale to nic, já dneska mám zmatený den. A takhle bude zmatená celá ta hudba až do 10. hodiny večer, tak pojďme na ní. Strýček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci.

Já jsem vás samozřejmě chtěl hlavně při prvním vstupu upozornit na to, že celý tracklist dnešní hudby za dobrou práci už teď můžete najít na instagramovém účtu Strýček Míša, kde jsem ho před asi půl hodinou zavěsil. Tak, frčíme dál.

My best is

0: Hudba za dobrou práci má před sebou ještě tři poslední tracky, ale já už s radostí připustím studio teplému proudu. Dneska jsme mluvili o proudech a i o teplých proudech v Ešusu. Ne, to jsem přímo nemyslel. Máme tady vždycky takové vtipné, velmi intelektuální hovory s panem Radkem a čímž to jsem vám chtěl říct, kdyby se vám náhodou ta hudba líbila, co jsem pouštěl v hudbě za dobu práci, dejte...
1: Náhodou.
0: Co?
1: Ale jenom náhodou.
0: Jenom náhodou. Dejte vědět, abych věděl, čím se mám přijít. Stříček Míša Ráda, jedna hudba za dobrou práci. Předtím ještě Ešus, uslyšíme se příští týden v 8 hodin večer zase. A všechno, co hrála dneska v hudbě za dobrou práci, najdete už teď na Instagramu Stříček Míša.

fanoušku, ahoj faninko. Vítám tě u dalšího teplého proudu na Rádiu 1. Dneska nemáme absolutně žádný téma, nebudu mluvit o žádné vážné věci. Nebudu dneska aktivistou ani feministou. Budu dneska jenom hrát. A neměl jsem žádný extra nápad, který by prostě úplně rozbořil dramaturgii celého rádia. A řekl jsem si prostě, že když nám uhodilo léto už na jaře, takže si uděláme letní playlist. Uděláme si takové jakože malé léto a budeme hrát písničky, které světové internety pokládají za potenciálně velké hity letošního léta. Žánrově to bude opravdu od Bacha po Vlacha, čili Pelmel, a až tady kolegové vedle na rádiu, jak se to jmenuje, to je podle mě Spin, přestanu mlátit těma dveřma, tak já se začnu soustředit na to, co říkám. Bude to od Bacha po Vlacha, Pelmel, budeme hrát žánrově v podstatě úplně všechno od popu a po reggaeton až po afrobeats a máme tam i nějaký independent pop a tak. No a začali jsme velkou hvězdou světového popu a to byl Harry Styles. A Harry se rozhodl, že letošní léto bude o něm, že to nikomu nedaruje a že prostě si to celý ty socky a Instagramy a všechny tyhle ty věci přivlastní dneska, teda dneska, toto léto, no to bude dneska vypadat. A udělal několik takových jako věcí a první bylo, že vydal desku někdy teďka v březnu. A dost se tam jaksi, odpojil, řekněme, vzdálil se, řekněme, tomu zvuku, který ho definoval za posledních, myslím, že třech deskách, nebo teď nevím, jestli vydal dvě nebo tři solové desky. Každopádně se rozhodl, a to je evidentně trend mezi popovými hvězdami letošního roku, Mel C koncem loňského roku, teďka Harry Styles a za měsíc zhruba Madonna, vydal prostě taneční album. Je tam 12 písniček, většina je prostě taneční a slaví s tím docela zajímavý úspěchy a vyjel na turné. Před pár dny zahájil v Amsterdamu a teďka se vydává, prosím pěkně, všude možně. A má za sebou už i jeden rekord a to, že vyprodal Wembley stadion ve Wembley 12krát za sebou, což, jak jsem se dozvěděl, tak s tím se vyrovnal a dokonce předehnal Coldplay a Taylor Swift, takže Harry Styles, ruka hore i děš. No, pro ty, co se nedostanou do Wembley 12krát za sebou, tak se můžou na jeho koncert podívat na Netflixu, což je teď taková móda. Tam teď třeba byla Kylie. Její poslední turné teďka bylo na Netflixu společně s třídílným dokumentem o této síkorce, naší zpívající. No a pak máme k Harrymu, aby toho nebylo málo, tak Harry se zasnoubil a aby toho nebylo málo, tak se nezasnoubil jen tak s někým, ale zasnoubil se s dcerou Lennyho Kravice, herečkou Zoe. A aby toho ještě nebylo málo, tak ona je starší než Harry, takže Harry, ruka hore, máme tě rádi. No, vůbec se s tím nesereš, jakože fajn, dobrý. My ty chlapce, muže, já tady moc nehraju. Dneska jich tady náhodou je docela dost, protože třeba reggaeton, tak tam to ty chlapci jako sázejí podle mě víc než holky. Takže tady máme třeba Bad Bunny.
Bunnyho, což je teda jako samozřejmě úplně nejvíc. No, to je jedno. No, ale koho jsme tady měli? Dneska jsme hráli německy. Všimli jste si toho? Druhá písnička byla německá, což se tady vůbec nestává. Podle mě jsme hráli jenom Nenu. No, no, no, což Love Balloons. A to bylo tak podle mě všechno. A možná Marlene Dietrich někdy, jakože Sag mir, wo die Blumen sind. A no, a dneska jsme hráli ten chlapec, píše se to Zihovo, a je tady v závorce napsáno Simon, nevím. A mě zaujal teda spíš jakože vizuální projev. Při druhém poslechu teďka v rádiu tady jsem zjistil, že ta písnička nebyla až tak silná, jak jsem si myslel. Nicméně Zihovo je takový jakože teďka strmě vzhůru stoupající německý queer, asi spíš rapper nebo recitátor, zpěvák. Mně to zase úplně jako zpěv nepřišlo, ale je to zajímavý velmi jakože vizuálně a tak, a je to queer. A třeba na Spotify má za letošek třeba 10 milionů streamů, no, tak to mi přišlo hodně zajímavý. No, ale pak Dance the Pain Away, tak to je prosím vás písnička, kterou vyprodukoval hudební projekt, který se jmenuje, nebo který se říká Old and Freddy. A prosím vás, já jsem zjistil, že to jsou že to je pár, který se rozhodl, že bude tvořit vlastní hudbu a zpívat poté, co mnoho let psal hity pro prvoligové zpěváky a zpěvačky. Třeba tady píšou, že Katy Perry, Britney Spears a Kylie Minogue. A že už toho nějak měli dost a začali a přišli se svým vlastním projektem. A já jsem byl dneska úplně náhodou jsem narazil na jejich videoklip k písničce Dance the Pain Away a strašně se mi to líbilo. A ta písnička je vlastně taky fajn. Takže jsem ji zařadil do dnešního letního playlistu. No, Summer Riot jsem se to tak pro sebe nazval. No a to by možná mohlo úplně stačit pro ten na první vstup, protože to stejně víc nemám co říct, tak já nevím. A vydala dneska nový klip Ariana Grande k písničce Hate That I Made You Love Me. Písnička není sice žádná jako žádný výrazný stylový posun nebo až tak úplně lamcovák, ale není vlastně vůbec špatná. A líbí se mi, jak zpívá Adriana. A tak si to pustíme a pak si zase něco řekneme a pak bude konec.

Slyšeli jsme Arianu Grande, která, prosím pěkně, vydává novou desku po 7 letech, jak jsem se dočetl. Ona se v posledních letech soustředila především na natáčení dvoudělného filmového muzikálu Wicked, který vlastně plnila především tedy tiskovými rozhovory a tiskovými minikonferencemi s, jak se jmenuje, Arivo něco. Ježiš, já jsem zase zapomněl jméno. Její kolegyně, která hrála tu zelenou čarodějnici, Cynthia Arivo, kdy asi 2 roky nebo 3 roky v kuse tvořili takový velmi vizuálně zajímavý a lehce nesourodý pár. Vznikla z toho spousta memů a vtipných videí sestříhaných na YouTube. A no, tak tím se zabývala poslední 3 roky asi nejvíce. Internet a celý svět se zabýval také tím, že vypadá, že má nějakou poruchu stravovacích návyků. A poruchy příjmu potravy vypadala, že teda jako opravdu strádá hlady. No nicméně stihla k tomu ještě natočit i desku evidentně a taky se stihla vydat na nové turné. Ale stejně jako většina, nebo ten trend se zdá v tom, jak jezdit na turné a vypadá to, že to začala Adele někdy předloni, když měla těch 78 koncertů v Mnichově, což bylo jediné místo v Evropě, kde koncertovala, takže se tam stahovala půlka Evropy. Tak to vypadá, že založila nějaký nový jako trend, protože Ariana třeba v Americe bude koncertovat jenom na 3 místech, jsem se tady dozvěděl, a všude bude jakože delší dobu. Ono taky možná ten důvod je to, že ty show, ta produkce je tak drahá a náročná, že to převážet ty lístky tak ještě prodražuje, že už by je nikdo nekupoval. To je takový můj jako laický odhad českého kluka z vesnice. No a vypadá to, aspoň tady se čtu, ale tady se dočítám, ale nemusí to být úplně přesné, že v Evropě bude koncertovat především v O2 aréně v Londýně. Tak, že tam má pár večerů za sebou. No, a takže kdo budete chtít, tak si tam rychle zajistěte lístečky, protože to vypadá, že to půjde na dračku. No, a ta nová deska, o který jsem mluvil, se má jmenovat Petal, což je asi okvětní lístek, že? No, já se na to docela těším. Já se přiznám, že já mám Arianu Grande rád, že mě to baví, ta muzika, že mě baví ona, přestože je o generaci mladší než já, tak mě to baví. No, moc mě nebavil ten muzikál, to mě úplně jakože nechytlo, nebudu lhát, ale na novou desku se těším. No, já jsem tady, myslím, v jednom z dílů vykládal, jak já jsem ji objevil, jak jsem ji strašně neměl rád a pak jsem byl na týden v San Francisku a tím, jak nejsem úplně technický typ, tak v hotelu pokaždé, když jsem se zapnul televizi, tak tam naskočil její klip z YouTube, protože to tam bylo nějak, já jsem to neuměl přenastavit, takže vždycky tam naskočilo, myslím, že to bylo Into You, to byl takový velký hit před x lety. A tím pádem mě televize v San Franciském hotelu ve finanční čtvrti, myslím, že jsme zepali ten hotel, tak tam mě naučil poslouchat Arianu Grande, protože se mi to prostě vtloukli mi to do hlavy. No a od té doby vlastně ji mám docela rád, tak já doufám, že vás její nová písnička, která se jmenuje Hate That I Made You Love Me, že se vám líbila stejně jako mě. A ten klip k
dneska před pár hodinami vydala. Na YouTube je docela zajímavý. Asi to stálo ranec. Na nic. Vy posloucháte Radio 1, Teplý proud. Můj pořad, moje jméno je Radio Hráček. Moji home hudbu můžete najít na Spotify, Apple Music a nebo třeba i na YouTube. A dnešní díl je věnován letní hudbě a bude tady ještě spousta.

BBB a Bad Bunny. Kdo, jestli je někdo z mých posluchačů, kdo si myslí, že Bad Bunny není tak strašně sexy, že se na to nedá ani dívat, aby člověk jako přežil do rána, tak jestli někdo z vás si myslí, že není sexy, tak snad mě ani neposlouchejte, protože Bad Bunny je společně s Iljou Rozanovem nejvíc sexy chlápek na světě momentálně pro mě. No, nicméně, hráli jsme i Justina Biebera a jeho novinku, která se jmenuje Daisies. A já jsem si tak vlastně říkal, že já o něm zas toho tolik až moc nevím. A tak jsem si našel teďka tady, že Justin Bieber je držitelem 33 rekordů nebo zápisů v Guinnessově knize rekordů. A jeden z těch rekordů například je, že je nejmladším umělcem, jako solo umělcem v historii, který má 8 desek, který dosáhli na první příčku americké hitparády. Pak je taky nejmladším umělcem, který má v americké hitparádě Billboard Hot 100 100 písní. Pak je taky prvním umělcem na světě, prvním zpěvákem, prvním hudebníkem na světě, který měl pět desek na první příčce americké hitparády ještě dřív, než mu bylo 18. Pak je taky nejmladší muž, který měl celkem 200 písní v Billboard 200. Taky v historii, tohle vtipný, taky je prvním zpěvákem mužem v historii americké hitparády. Jehož vánoční album se okamžitě po vydání vyšplhalo na první příčku americké hitparády. No. Pak tam prosím, ale taky, to je fakt jako šlupka, je to první umělec, první zpěvák, první hudebník, který překonal hranici 50 miliard zhlídnutí na YouTube. No a takhle bychom tady mohli pokračovat dál a dál. Takže nejstreamovanější album na Spotify během jednoho týdne. No a pak taky, počkejte, tady jsem si někde viděl něco takového, jakože no, nejvíc streamovaný, no něco, prostě tak. No tak to je Justin Bieber, který mě nějak jako přišlo v posledních letech, že ta jeho sláva nějak jako upadá. Ale evidentně ne. Čísla totiž, přátelé, čísla nelžou. No, tak to byla taková vsuvečka, kdy jsme si předčítali z Guinnessovy knihy rekordů o Justinu Bieberovi a předtím jsem měl takové malé, tak jsem malinko opustil kvůli Bad Bunnymu, protože Bad Bunny je prostě strašně sexy. No nic. Jedeme dál. Máme před sebou ještě hodinku teplého proudu. Hrajeme letní písně, letní rytmy z celého světa. S Mírou se vkusem, že natočí Globusem. Takže já tady momentálně točím Globusem světové pop music a hraju od Bacha po Vlacha ze všech koutů vymetám. Tak hrajeme dál.

Pokud máte rádi Tovelu, která právě dohrála, tak vás letos čeká překvapení a tím je novinka a je to její 6. studiové album, které se má jmenovat Estrus. A já tady čtu a dost mě to udivuje, že její poslední deska Dirt Farm vyšla v roce 2022, což znamená, já si to celkem pamatuju, že už to jsou 4 roky, to je šílený. A my jsme si teďka pouštěli první single z celé desky, který se jmenuje I'm Your Girl, Right? A byla vydána ta písnička kdy? Před 14 dny. A deska Estrus by měla být v září. Takže si celý léto budeme muset počkat. Nicméně Tovelu ohlásila turné po Americe a po Evropě a pojede i do UK. A koukám tady na to a Praha tady na tom seznamu není. Ale co není, může být. Já vím, vzpomínám si, že Tovelu byla podle mě před 2 nebo před 3 rokama na Metronomu, co si tak vzpomínám. Takže tady už byla a mohla by teda přijet zase, protože já jsem jí tehdy prošvih a jej mám docela rád. No, tak uvidíme, třeba nás na seznam přidá. No, jedeme dál, posloucháme letní muziku.

Zara Larsson. Já jsem si vždycky myslel, že to je jenom taková jako hvězdička, co tak jako, že někde jako občas jako zaspívá. Tak jsem si tady, a moc ji samozřejmě jako neznám. A tak jsem si teď tady vyzjistil nějaké statistiky a trošku mi jako teda spadla dolní čelist. A prosím vás pěkně, Zara Larsson má na Spotify, pouze na Spotify, 70 milionů posluchačů měsíčně. A její písně celkem zaznamenaly 19 miliard streamů a má tady, má tři písničky, které překročily miliardu streamů. Z toho jedna, která se jmenuje Lush Life, tak tady dokonce má 2,37 miliard streamů a každý den už od, tady píšou, že to je 10 let stará písnička, od té doby každý den si pustí někdo 3 milionkrát. 3 milionkrát. Pak je tady Symphony, tu znám i já, to je, to si pamatuju, to bylo tehdy, ta kapela se jmenovala Clean Bandit, to jsou skoro 2 miliardy, a pak je tady Never Forget You, 1,17. No, tak já se v duchu omlouvám paní Larssonové, že jsem si myslel, že je to taková jenom nějaká jako teta ze Švédska, a ona to sice teta ze Švédska je, ale teta to umí pořádně rozparádit, teda evidentně na Spotify a pravděpodobně i všude jinde. Zara Larsson, která se narodila v roce 1997, prosím vás pěkně, ještě jí není ani 30, a kdy si vyhrála nějakou talentovou soutěž ve Švédsku. No, no, tak dobrý. Gratulujeme, Zaro, a jdeš ruka hore.

Dnešní teplý proud pomalu končí. Je před námi poslední čtvrt hodinka, necelá dokonce. A já se s vámi rozloučím tímto posledním moderátorským vstupem. Dneska jsme si hráli taneční věci především, které celosvětový internet prohlašuje budoucími letními hity této sezóny. No, tak já doufám, že internet má pravdu, protože internet má vždycky pravdu a že se vám dnešní playlist líbil a že se s těmito písněmi setkáte třeba ještě v průběhu léta někde znovu. No, já doufám, že s některými jo, některý byly fajn. Tak, mějte se krásně, dobrou noc, uslyšíme se za 14 dní, protože to bude další každé liché pondělí a do té doby mějte se hezky.

stimulátor. Profoukněte uši a pohodlně se usaďte, je tu kardiostimulátor a to už 262. Jeho premiéra připadá na 2.6.26, z čehož bychom numerologicky asi mohli lecos vyvodit, kdybychom, tedy Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc, v tomto punktu nebyli okoralí cynikové. Dnes vás s námi čeká 6 strýců a 2 tety, hlasy z obou

Francouzský myslitel Roland Barthes ve své knize Říše znaků píše: Pačinko je hrací automat. U pultu si koupíte malou zásobu kovových kuliček. Potom před přístrojem jednou rukou nacpeme kuličky do otvoru, zatímco tou druhou pomocí záklopky vystřelujeme kuličku na okruh plný příček a zákrutů. Pokud je výkop správný, vystřelená kulička uvolní déšť dalších kuliček, které vám vypadnou do ruky a nezbývá, než začít znovu, pokud si výhru raději nevyměníte za směšnou odměnu, tabulku čokolády, pomeranč, krabičku cigaret. Herny jsou velmi četné a říká se, že tržby v pačinku jsou stejné, ne-li větší, jako ve všech japonských obchodních domech dohromady. Zvuky pačinkových doupad jsou charakteristické i proslulé. Jonáš Gruska, 55 let po Barthesovi, píše, že v hernách není obvykle povoleno pořizovat videozáznamy ani zvukové nahrávky. Ve skutečnosti se zdá, že kromě hazardu a kouření není povoleno vůbec nic. Podařilo se mi tam nelegálně propašovat nahrávací zařízení a našel jsem různé podoby, jak zachytit zvuk uvnitř jedné z těchto heren v tokijské čtvrti Akihabara. Poprvé jsem tato místa viděl, když mi bylo 11 let a byl jsem na návštěvě u dědečka, který v té době učil na Tokijské univerzitě. S otcem jsme strávili většinu dne procházkami po různých částech města a nejhlubší dojem na mě udělalo přebujelé prostředí Akihabary. Můj dětský mozek byl přetížen audiovizuálními věmy, přesto si dodnes živě pamatuji řady hracích automatů, obsazené úředníky v oblecích, kteří tyto hladové bestie krmili penězi, a to vše za doprovodu ohlušující hudby, zvukových efektů a blikajících světel. Když jsem se do Japonska v roce 2024 vrátil, znovu jsem Akihabaru navštívil, abych si tu ranou zkušenost oživil. Tentokrát jsem však pocítil něco nového. Na některých místech stály vedle sebe řady identických automatů a jejich hudba a zvukové efekty se nečekaně spojily do hluboce okouzlujícího hučení. Zatímco hluk z jediného automatu by mohl být nepříjemný, jejich množství pro mě vytvořilo zcela nový zážitek, neznámý pocit. Navzdory chaosu a zdrojům zvuků tam byl podtón klidu. Chaoticky generovaná, ale nezaměnitelná pravda, jakési božské poznání. Něco, co se mi těžko vyjadřuje slovy. Proto jsem to nahrál, abych nemusel používat nedostačující text a mohl ten okamžik sdílet zvukově.

Pačinko je kolektivní samotářská hra, píše Bartés. Jonáš Gruska, jemuž se v kardiostimulátoru věnujeme potřetí, své dílo buduje na hluboce osobních základech, vždy ale se silným komunitním cítěním. Vyrábí mikrofony na zachycování vlnění a dunění světa, provozuje vydavatelství i klub v bratislavské Petržalke. Své nové album Juggler, pojmenované podle jednoho z pačinkostrojů, pojal jako kolektivní dílo. Výchozí nahrávku poskytl k remixu 6 hudebním přátelům. My si pouštíme ty z dílny projektů MV a Lénok. Stahujte album Juggler na Bandcampu značky LOM, a to za počet kuliček dle vašeho uvážení.

Mé tělo pojme tisíce duší a tisíce vesmírů projdou uchem jehly. To jsou slova perského básníka Džalaleddína Rumího z básně nazvané Jsem řeka. Anglický překlad jejího názvu I am a river nese CD vydané značkou BIS se sborovými kompozicemi dvou skladatelek, finské před třemi lety zesnulé Kaji Sarijaho a estonské Heleny Tulve. Právě ta v roce 2009 složila eponymní dílo na Rumiho báseň a nahrávka této kompozice v podání helsinského komorního sboru nám již zní.

Hudbu finské skladatelky Kai Saariaho na albu I Am a River zastupují hned 4 sborové kompozice. V dnešním kardiostimulátoru si poslechneme tu nejstarší, která vznikla v roce 1979. Jmenuje se Suomen kielinen sekakuoro kapale, což v překladu z finštiny znamená prostě kompozice pro smíšený sbor ve finském jazyce. Její text tvoří 400 finských křestních jmen zpívaných v abecedním pořadí. Autorka si dílem jemně utahuje z tehdejší vlny zájmu o folklorní inspirace ve finské vážné hudbě. Zpívá opět helsinský komorní sbor.

Beep!

V prostředním bloku kardiostimulátoru degustujeme CD, které pod názvem I Am a River vydala značka BIS a na němž najdeme sborové kompozice Finky Kai Sariaho a Estonky Heleny Tulve. Právě jím kusem blok uzavřeme. Jde o skladbu z roku 2019 na text Paula Celana s německým názvem Nächtliche Gesänge, tedy noční zpěvy. První část se jmenuje V noci, když se kyvadlo lásky zhoupne.

Třetí blok kardiostimulátoru také patří starým známým. Sheffieldskou značku Discus si pouštíme už po 14., tedy stručně. Za vydavatelstvím stojí hráč na dechy a elektroniku Martin Archer, který kolem sebe shromáždil pestrou sestavu převážně britských jazzmenů, improvizátorů a jiných hudebních hledačů. A ti se potkávají v desítkách sestav, jak dokumentují teď už stovky diskusovských alb. Nejvíc hudebníků, tentokrát 8, se potkává v souboru Orchestra of the Upper Atmosphere. Jehož 7. album Theta 7 nyní ochutnáváme. V kardiostimulátoru se Orchestra of the Upper Atmosphere objevuje po 5 letech.

Thank you.

Orchestra of the Upper Atmosphere, to je souhra jazzového gruntu s možnostmi řízené improvizace a taky dialog velkokapelových aranžmá s digitálem. Velký zvuk rozmáchlé plochy. Kolem čtvrtého alba se zdálo, že tahle pozoruhodná dynamika utrpí příchodem zpěvačky a soubor se stane doprovodným tělesem. Na novince jsou síly vyrovnané. Z hudby se píseň jen občas lehce vynoří. Hodinová bez pauz plynoucí deska vyšla u Discus Music už koncem ledna, ale to snad nevadí.

Končí kardiostimulátor s číslem 262. Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl se loučí a za dva týdny se opět zjeví před svými mikrofony.

0: Ty jo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.